0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Tam je dinosauří mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeště s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš s těma hous, neříkej jim, čím se živíš. Kranu rápy s tebou a jizou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami tím.

0: nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežijí.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza, esto es pa ti. Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vibraci můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten magr až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: J-Lo.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: přenáší někam jako na dovolenou strašně, Moni.
1: No jasně, tak kde jsi?
0: Tak v Bulharsku třeba.
1: Bulharsku?
0: No.
1: Ze všeho jsi vybral Bulharsko.
0: Jo, okay. Pěkně.
2: Počasí.
0: Pěkné dobré ranko přejeme, je středa 2. září a 6 hodin 1 minuta, k tomu připravené pro vás máme také zprávy. Ještě předtím ale informace o tom, jak dneska bude v Ostravě a okolí. Ty maximální teploty dneska vyšplhají na 25, ojediněle až na 27 stupňů Celsia. Bude oblačno, později odpoledne spíše polojasno, na večer opět oblačno, ale dešťové srážky minimálně tady nad Ostravou se dneska neočekávají. V Beskydech na horách je teploty v maximech do 22 a oblačná obloha, tam už ale i s nějakým tím deštěm klidně počítejte. Toť tak z počasí vše zhruba, no.
2: Fresh zprávy.
1: Hezké ráno je ode mě, pojďme teda na ty první dnešní zprávy. Do ostravských základních škol nastoupilo více než 3000 prvňáčků, o 160 více než loni. První školní den prožili taky v malé školce nebo škole rodinného typu Proskovicích. Nové žáky tam přivítal i primátor Jan Dohnal. Teprve 18-letý řidič svištěl obcí na Frýdecko-Místecku rychlostí přes 140 km za hodinu. V autě vezl další 3 lidi, z toho 2 mladistvé. Řidičák měl teprve pár měsíců a rovnou o něj na nějakou dobu přijde. Záchranná stanice v Bartošovicích přijímala rekordní množství zvířat, zejména mláďat. Hlavním důvodem byla extrémní horka a bouřky. Byly dny, kdy během léta na stanici přijali klidně i 20 zvířat denně. Ostravský tenista Dalibor Svrčina po druhé v kariéře postoupil do druhého kola Grand Slamu na americkém US Open, zvítězil nad Francouzem. Do druhého kola prošla také Linda Nosková, neuspěl Vít Kopřiva z Vůlneku.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Prázdninový provoz MHD je u konce, takže počítejte s tím, že na své spoje nebudete tolik čekat, jezdí to častěji. Stále ale počítejte s výlukou, která trvá přes ulici Vítkovická v Ostravě, kde bohužel neprojedou tramvaje ani osobní auta. V tuto chvíli tedy tramvaje dále pokračují přes odklon, a to konkrétně ulici 1. máje, pohraniční a tak dále. A dále po své trase. To je tak nějak jako co se týče pro cestující, kteří cestují MHD, no a pro cestující, kteří cestují vlastním autem
1: vozem,
0: třeba, jo, nebo dodávkou, to může být
1: třeba
0: cokoliv, tak pro ty žádné informace v tuto chvíli nemáme, v celém kraji se jezdí vzorově a předpisově, tak ať vám to vydrží, prosím vás, a hlavně opatrně. Kdyby cokoliv, kdykoliv, pište nebo volejte 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
10: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
11: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Vyhrávej skvělé ceny. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Oh my.

0: No, my jsme taky Party Radio, že jo? Fresh Radio, to je Party Radio, je 6 hodin k tomu 14 minut, které já mám, náš počítač teprve u 13, takže
1: no, tak ono to
0: teď
1: je jedno.
0: O tom, kdo to má dobře,
1: to je jako
0: kdo má ten správný
1: je
0: čas.
1: To, hele, je to podobné, je to v pohodě.
0: Už se synchronizujeme.
1: Tak, dobré ráno přejeme, ahoj, Frešáci, tak co, tak dneska oficiálně jste vyslali své, nebo teprve vlastně vyšlete děti do školy,
0: no,
1: že?
0: No, už stávají, Honzíku, to ty si nemůžeš pamatovat.
1: No, já jsem stával v 7. Na základku v 7, no.
0: No vidíš, tak ty ještě chrápeš.
1: Já to měl za barákem, já jsem ještě spinkal. A dokonce si myslím, že i na střední jsem stával 7.
0: A to si chodil na střední kam?
1: No tam jsem to moc neřešil, no, takže...
0: Jo, takže jsem... pokud jsi vstal v 7, tak to bylo dobře.
1: Tak to bylo super, no. To bylo super. Ale i když jsem stanul 7, ne, tak jsem to stíhal na... vyučování.
0: Nebyl.
1: My jsme měli totiž první hodinu, nám začínala 8:15 první hodina.
0: Jako na střední?
1: Na střední, no.
0: Jak to?
1: No to nevím, to já nevím proč.
0: Možná to kvůli tobě třeba jako posunuli.
1: Je to možné,
0: aspoň párkrát.
1: Pernický, no tak to, no. Tak to pozor, tak to prosím vás, pojďme to, on neustoupí, ustoupíme my, jo. Ne, tak takhle ne, tak prostě bylo to 8:15, no. Co Vojta, jaký byl první den ve škole?
0: Vojta je v pohodě, tak oni měli 2 hodinky, takže...
1: Nějakou novou paní učitelku nebo něco?
0: Má novou třídní.
1: No, tak výborně.
0: Jo. Ale tak je happy, oni obě dvě byli super, i ta, co teďka už má jiné aktivity, i ta, co ho přebrala.
1: Ano.
0: A jinak už dneska jede 5 hodin.
1: Dneska, takže, no, makačka dneska.
0: Dneska učili svačinu.
1: Ale...
0: neumřel.
1: Tak pozor na to, učebnice podepsat, že?
0: To jasně? Nevím, oni ještě nemají, podle mě.
1: No právě to, dneska jako dostanou, to, no. Dneska fásnou a zítra jedou, 7 hodin a jedeme, malá velká násobilka, zopakujeme a zlomky, je to tumony.
0: No.
1: Pamatuješ si ještě takové jako zlomky a...
0: Jako pamatuju si zlomky.
1: Odmocniny, mocniny.
0: Pamatuju si i mocniny, odmocniny.
1: Jo.
0: Ale jinak jsem s kamarádka jako nebyla moc matikou.
1: Přímá, nepřímá úměra.
0: To bylo docela dobré, to mi bavilo.
1: Přímá, nepřímá tě bavila?
0: Jo, jasně,
1: to jsou šipky nahoru dolů, že?
0: No,
1: to jsem taky ještě uměl, ale trojčlenka.
0: Trojčlenka byla taky
1: tak,
0: fajn.
1: Tam mi dělala, no jo, to já s tou už jsem moc jako nejel teda, trojčlenka.
0: Ale co mě jako nebavily, mě jako ty zlomky nebavily, já si mě
1: taky
0: pamatuju,
1: ne.
0: Ale nepamatuju.
1: To mě taky ne, a já už vůbec zlomky a ještě to bylo v nějaké té rovnici, tak to já jsem byl
0: no,
1: úplně.
0: No, rovnice vůbec, to já jako jsem byl a geometrie.
1: Fajn. Geometrie jako, tam mi nevadila. To já mám ty prstíky
0: nebavilo.
1: Jako přesné, víš, takže já jsem jako vždycky udělal ten pravý úhel.
0: No, protože ty si obtahoval 5 korunů podle mě, že?
1: Ne,
0: a žádný úhel tam ani nemusel řešit.
1: Já měl tak pěkné kružítko, mě ho záviděli ve škole.
0: No, tak fakt. Taky nebylo používané, že? No tak, podej.

0: a taky Robin Schulz, my jsme Fresh Radio, stalo se nemožné, on zase začal zajímat o módu a co víc, poznal, že existuje návrhář, kterému se říká Calvin Klein. Zjistil, že umí dělat jako krásné džíny.
1: Prosím tebe, tak a o tom to není.
0: No,
1: ale
0: o tom to není, protože nositelkou a modelkou pro konkrétní reklamu, kterou já jsem musela vzhlídnout a podívat se na ně asi milionkrát před chviličkou,
1: no jo.
0: Je jeho milovaná oblíbená Sarising.
1: Buď v klidu, já jsem tu reklamu Banks taky viděl asi milionkrát, jo. Já jsem si dokonce, já byl majstr štyk, ne, já byl teda profík.
0: Jaký štyk jsi byl?
1: Já jsem i zastavoval různé jako momenty, pasáže
0: jenom ať, té reklamy. Popiš, o čem ta reklama je, zkrátka a dobře, úplně jednoduchá.
1: Je úplně jednoduchá, jak říkáš, no, jo? Je to o herečce, která si na sebe oblíká.
0: No počkej, ale jak na sebe oblíká, jsi zapomněl tu zásadní informaci. Sarising vstupuje
1: do kuchyně?
0: Ano, ale má pouze spodní prádlo, tím myslím kalhotky od Kelvina.
1: Ano, a šprndu.
0: Vršek, tak ona nemá ani podle mě, tam není vidět šprnda, tam je tílko, jestli jsi nevšiml.
1: No vlastně ne,
0: aha,
1: no,
0: ano, tím,
1: no, já jsem koukal na ty kalhotky, mně se ten řez líbil.
0: Jo, a podle toho, jak se jí zvýraznili určité partie v horní části těla, bych řekla, že ani šprndu nemá, jo?
1: A nemá, no, nemá, počkej, no. Já se na to podívám.
0: A do toho tam praskne voda, takže je celá jako
1: mokrá.
0: Přesně, do toho tam jiskří elektřina a ona na sebe souká naprosto skvěle padnoucí, to musím uznat, džíny. Ano, a tu podprsenku, o které mluví Honza, tak to má Eddie jako v dalších fotografických
1: sedí, pozor, neurážej mi, jo.
0: A co jsem řekla?
1: Eddie.
0: Já jí říkám Eddie už celou dobu, podle mě.
1: Ne, ale je to sedí.
0: Je to sedí, no.
1: Je to divě, jak sedí hezky. Sedí.
0: Ne, ale nějak nesedí sedí sing, že je tam dvakrát sedí. To S.
1: Sedí, no, je to sedí, no. Ale to je já jako víš, co je nejhorší,
0: že jsme rádi, Honzi, jak že my ti platíme, že se tady vlastně jako do éteru projevují svoje koutky.
1: Já vlastně jako
0: to je jako super.
1: Takhle,
0: mám radost.
1: Já jsem jako ve fázi životní, kdy jako k tomu nemám co dodat. Já jsem z toho rozhozen, jo.
0: A co přesně tě rozhodilo?
1: No ona jako ona jako člověk,
0: jasně,
1: jo?
0: Ty koukáš, tebe rozhodilo
1: jediný,
0: to.
1: Takhle. Moni, ona je jediný člověk na světě, který kdyby mi řekl udělej to a to, tak to udělám hned a bez odmlouvání.
0: No, bezva, tak aspoň někdo existuje.
1: No jo, ale
0: a taky ti vyhovuje, že se koukáš na ženu polosvědčenou a ona nikam neuteče, že jo? Protože ta, si tu
1: fotku
0: můžeš
1: kdykoliv
0: vrátit.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
16: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
17: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do...

0: že minimálně 5 mužů, kteří poslouchají ranní Bon Appetit a Fresh Radio, se podívalo na instagramový profil Sadie Sink a modního řetězce Calvin Klein.
1: Jo? A jaký máš z toho výjezd?
0: No já mám z toho výjezd jasný, já jsem vyjel, ale jaký máš z toho výjezd, pánové? Na to se jdeme podívat ne teď, protože třeba takový Lukáš, ten píše, že... On vlastně píše jenom smajlíky, kteří jsou jako spocení strašně, jako že hoří, víš? Já se nedivím, já to naprosto chápu. Naprosto to chápu. Já
1: no a nějaká jiná hlasovka nebo názor jiný?
0: Tak máme tady názor a hlasovou zprávu, jo, která je jakoby... která je jakoby přiměřená realitě, tak já vám ji s dovolením teď představím, jo, jestli teda jako můžu.
2: Jako já jsem hotový. Jako já jsem si to pustil ještě teďka tak 4x. Aha, ty vole. Jako s ním už je teďka velká hvězda, já ji nechci vidět za 10 let. No ty kokos.
1: Prosím tě, je to dál slušné, jo? Jo, nerozjede jo. Se, je to Alex?
0: je to Alex.
1: Ano, tak zdravíme Alexe.
2: Já jsem si jako trošku musel pozastavit to video v určitém momentu.
1: No, Pernícky taky.
2: A ty jsi to udělal taky.
0: No, bohužel, nebo ne bohužel, já udělal, protože, Moni, abych to jako upřesnil, tohle je analýza, jo? To je analýza.
1: Ale mi je to úplně jedno, mě se nemusíš obhajovat. Já
0: no
1: nejsem
0: ne,
1: tvoje přítelkyně, já neležím tady u tebe doma na Stodolní ulici.
0: Já se taky neobhajuju.
1: To je... Ale měl bys si připravit určitě nějakou řeč, až se vrátíš domů, pokud tam ještě nějaká přítelkyně bude.
0: Jo? Tak tebe by to urazilo nebo něco? Ne?
1: Ale jako asi, kdyby můj kluk přišel do práce a místo práce tam už druhý vstup několik minut po sobě opěvoval jinou ženu, než jsem já, tak asi bych tě úplně nečekala s otevřenou náručí. Ale jak myslíš? Zkusit to, no, třeba jako, ti to projde, ale...
0: Znova říkám, to je pouze analýza.
1: Jo, jo, no, tak tím bych začala u ní, no.
0: No.
1: to budeš vysvětlovat.
0: Já mám pochopitel, já mám chápající přítelkyni.
1: Jo.
0: Takže ona by to zanalizovala taky.
1: Ok, no tak jo, můžete se dívat doba, máte
0: problém
1: vyřešen.

0: Muza na Freshi. Dobré ráno, přejeme, je 6 hodin 41 minut aktuálně.
1: Co už je dneska za den, člověče?
0: Středa.
1: Už je středa, no jo, no vlastně. Jo, to má takové posunuté tím, že to všechno začalo, ten školní rok.
0: Jakoby včera.
1: Přesně, jako by včera. Každopádně dneska středa je fajn den, my tady jednak budeme mít návštěvu, takže po 12. primátor u Romana Pastorka, potom od 14. hodky Marek a Michaela a budou mít překlápko, respektive my jsme to vlastně už řekli, takže to nebude překlápko v tom pravém slova smyslu, ale dorazí Kuba z Grill Off, z Obroudového srazu, takže jednak vás ještě jednou naplno pozve a jednak sebou přinese dárek
0: klobásky.
1: A to je rodinné vstupné v 2+2 tentokrát,
0: jasně,
1: protože my jsme rozdávali, rozumíš, 2+1, jsme hledali trojčlenou rodinu.
0: Jsme hledali někoho, kdo pár by to dá. S jedním dítětem jenom, jo.
1: Přesně, tak teď můžete mít děti i dvě.
0: Ne, jo. Pořád je milý to těch, co mají děti tři, protože na ty se rodinné vstupné nestahuje svat vůbec nikde.
1: Vy nemáte nárok prostě, no. Jste králíci nebo co?
0: Vy jste to jako přeto. Vy jste to před... No já budu mlčet raději.
1: Ne, jako žerty stranou, opravdu soutěžit se bude odpoledne. Je to poslední možná akce tady jako soutěžní, při které si můžete vyhrát vstup na Grill Off 2026.
0: Dobře.
1: Od pátku do neděle.
0: Tak prosím vás, to bychom měli. Teď ještě důležitá informace pro ty, kteří by chtěli zahrát nějakou pěknou písničku třeba.
1: Už je jukebox, jo?
0: Jukeboxy jsou tady. Jukebox Fresh Radio. Tak komu?
2: Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: A jak si ráno začal celé to vysílání s tím? Tam nevím, co to bylo. Zrovna ten song. Ga.
0: Party DJ.
1: Ne.
0: Rudimental.
1: Ne, úplně před šestou. Si říká, že tě to přeneslo do Bulharska.
0: Healing. So many times. No.
1: Tak mně by se líbilo, kdybyste vybrali něco, co by nás tak jako ještě přeneslo do těch prázdnin.
0: Jo. Mm-hmm. Tak jo.
1: Jako
0: tak...
1: do Bulharska přímo na tom netrvám.
0: Jo.
1: Já bych raději možná jinam, ale...
0: Ale náhodou, jako, já nevím, jestli jsi někdy v Bulharsku byla, ale Bulharsko je docela pěkné.
1: Nebyla,
0: pozor.
1: Právě, protože ani mě to jako netáhne. Tahle destinace.
0: No jo.
1: No, sorry. Sorry jako.
0: Dámička si jezdí do Říma, co?
1: Taky.
0: A Varna jí smrdí, no a je to tady.
1: No, nesmrdí, ale Řím mi voní víc, což je paradox.
0: Tak pojďte na to, juboxy.
2: Jukebox Fresh Radio. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: asi. No ty se potutelně směješ, tak to bude nějaká fakt pecka.
1: Potutelně, to je pěkné slovo, potutelně. A ještě víš, co jsem nikdy já nepochopil, Moni, a to si můžeme rozebrat v další hodině. Já jsem nikdy nepochopil, když někdo řekne... No teď si nemůžu vzpomenout.
0: To nevadí.
1: Čekaj, jak to bylo? No to je jedno, pojďme na juboxy.
0: To nevadí.
1: Co tady juboxy? Hlavně juboxy, jo. Píše nám Barťas, dobré ráno, já jdu na offroad, vezmu malého Bartíka, malou Bartici a maminka jde taky. Zdar Barťas, budeme se moc těšit.
0: My taky.
1: A píše nám taky Terka, zahrajte prosím něco, co mě rozhodně vrátí do letní nálady.
0: Aha,
1: jo,
0: super.
1: A to je Nia, ženy sa chcú zabávať.
0: Oho.
1: Ten název zní dobře. Co si bude? Aha. Název zní dobře, já jsem kousíček písničky poslouchal a je to fajn. Je to fajn a jako konečně už teda chápu tu vaši, Moni, ženskou flow. Už tomu rozumím, jo? Tak mi to můžeš potvrdit, jestli je to opravdu jako ono.
0: Aha.
1: Jestli je to fakt jako ženská flow. Flow. Jo?
0: To je dobrý.
1: Tak hrajeme Terce.
0: Neboj, to bude dobrý.
1: Terce, dobré ráno. Toto jsou dnešní juboxy. Jubox Fresh Radio.

0: Ricky Martin, Maluma, dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě a okolí dnešní maximální teploty vyšplhají na nějakých 25 až 27 stupňů Celsia. Jasně počítejte, jinak to nebude. Nejdřív tedy spíše oblačno, později odpoledne, ale polojasno. Na večer se opět může zatáhnout, ale s deštěm, jak už jsem říkal dneska, taky počítat úplně nemusíme. No a co se týče vyšších poloh, Jeseníky nebo třeba Beskydy, dneska v maximech do 22, oblačná obloha i s možností deště.
2: Fresh zprávy. Letošní prázdniny se zařadily k těm nejvíce tragickým v historii Moravskoslezského kraje. Během července a srpna zemřelo při dopravních nehodách 16 lidí. Stejně děsivá čísla se naposledy objevila v roce 2010. Jde o neoficiální statistiky vycházející z denních policejních hlášení. Stádo kráv uteklo z ohrady na Hranečníku v Ostravě a vydalo se podél Těšínské ulice směrem do centra města. Policisté krávy zastavili u centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě a doprovodili zpátky na postviny. Do krve zmlácený a s nožem v zádech skončil 40-letý muž z Ostravy. Ruce a nohy mu zpřerážel jeho známý, a to jen kvůli podezření z krádeže 500 korunové bankovky. Případem se tento týden zabýval krajský soud v Ostravě. Se žalobcem byla uzavřena dohoda o vině a trestu. Domluvili se na 6 letech odnětí svobody ve věznici s Ostrahou. Soud dohodu tento týden projednal a schválil. Baník čekají v příštích dnech dva výjezdy a vstupenky a zápasy, respektive ty vstupenky na zápasy v Mladé Boleslavi a v Jablonci jsou v online prodeji. Nejdříve se Baníkovci představí v neděli v Mladé Boleslavi, po víkendu se ve středu právě odehraje dohrávka odloženého utkání v Jablonci.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Opatrní buďte na dálnici D48. Ve směru na Olomouc se srazilo osobní auto se svodidly, překážka na vozovce a blokuje ten pravý jízdní pruh, tak počítejte, že se můžete zdržet nebo minimálně projíždějte opatrně. A to je zhruba tak nějak všechno, jinak to jezdí v pohodě. Další informace klidně můžete posílat na WhatsAppové nebo telefonní číslo tady k nám do studia 77337 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
9: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
10: Golf Park Lhotka.
9: Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparkolhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová

0: Fresh Radio, tak odpoledne na Fresh Radio je takové jako netypické, jo? To nikde jinde neuslyšíte, jenom tady u nás na Freshi.
1: To je originální. Velice,
0: přesně, jsou to moderátoři osobnosti. včera Marek a Michaela řešili slovíčko Izidor, protože Marek, když byl malý, no, tak mu říkali ty Izidore jeden, jo?
1: A to já chápu, ale.
0: Ty víš, co je to Izidor, tak to prosím tě řekni, než to.
1: Takhle, nejsem si jistý, jestli to vím, ale já bych vyvodil, že Izidor bude jako Easy Door, bych to jako přeložil, jednoduché dveře nebo lehké dveře,
0: no.
1: To znamená, že vejdeš tam, kam prostě jako můžeš, tam, kde jdeš, tak tam vejdeš, takové jako, tak prostě vejdeš, kam půjdeš.
0: No a říkali tak Markovi, tak jako podle tebe byl Marek jaký, když byl dítě?
1: Podle mě byl Marek takový, že chodil tam, kam neměl.
0: Dobře, no, dobře, může být, určitě lezel tam, kam neměl, to je celý Marek, ale vy to vyzvěděli, že je to něco jako popleta, jo?
1: Aha, dobře.
0: Takže Marek asi...
1: Prostě spletl tam,
0: trošku
1: kam
0: šel, zlobil, no, třeba, dobře. Malý, dejme tomu.
1: Dobře, a já jsem si na to téma vzpomněl, na to slovíčko, které mě trápilo, já ho včera slyšel asi 7krát a říkal jsem si a dost, protože to slovíčko mě pronásleduje už poslední třeba jako půl rok, jo.
0: Ano, a to slovo je?
1: Možná rok. A to slovo je zadosti učinění.
0: Zadosti učinění.
1: Zadosti učinění.
0: Běžně vůbec jako nepoužívám to
1: vůbec.
0: Slovo.
1: Vůbec. Mně dokonce přijde, že slovo zadosti učinění je jako gramaticky nebo obecně jako česky, že je to špatně, že si spojila 17 různých slov do jednoho a nedává to vůbec jako smysl. A co je na tom nejhorší, že já nedokážu ani jako pochopit, co to vlastně má znamenat nějaké zadosti učinění.
0: A jako chápu, to je prostě, když já nevím, vyrovnání nějaké způsobené křivdy. Jo, nebo nějaké újmy.
1: No takhle to píšou na internetu, to jsem si jako přečetl
0: ale
1: taky.
0: Ale tak ono to tak je, ale to je jako zadosti učinění, jo? Nebo ale co tak na tom nechápeš?
1: Tak udej mi příklad, pojď. Postav třeba příklad na nás dvou, kdy já ti způsobím zadosti učinění.
0: Dobře, tak ty, když mi něco uděláš a pak půjdeš jako k soudu a dostaneš za to trest, který ti náleží, tak já můžu přijít a říct, no tak jako on zase to zasloužil, to bylo takové jako pro mě zadosti učinění, jo? Chápeš?
1: Jo, takhle.
0: Nebo já spíš nechápu, co na tom nechápeš.
1: Tak... No já jsem to nechápal. Já jsem nechápal jasně, to, že ale... to nechápu, jo. Jako. To byl celý problém, Moni. Na tom to stálo a na tom to padalo. Takže já to raději otočím, jo? Takže když ty mi něco uděláš,
0: přesně,
1: jo, a půjdeš do vězení...
0: No, můžeme hypoteticky, no, třeba.
1: Čistě,
0: já ti vyhodím z okna jedno ráno.
1: Teoreticky.
0: Může se to klidně stát,
1: když se tady stane nějaká defenestračka malá, tak...
0: I velká.
1: Jo, dobře, i velká, tak tebe pak jako zavřou a já u toho soudu řeknu výborně... Toto je moje zadosti učinění.
0: Pokud přežiješ, tak řekneš, ale věř mi, že já když něco dělám, tak to dělám pořádně.
1: Děkuju ti. Tak jo, otevíráme okna. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Gata taky Aiken. Chceš se nějak vracet ještě k tomu, co jsme probírali před pár minutama? Zadosti učiněně?
1: Že ještě máme zadosti učinění, jako nejen co se týče trestu, nějakého jako odnětí svobody, ale že to jde použít jako jinak.
0: Ale je to nějaká satisfakce za nějakou nespravedlnost. Jestli máš pocit, že ti někdo udělal jakoukoliv újmu, tak je několik způsobů, jak si můžeš dělat dobře tomu svému srdíčku nebo zkaženému egu, zaraženému egu, chápeš, jo?
1: Čili
0: můžeš dostat prachy za to, že tě někdo urazil, nebo
1: zadosti učinění je takový jako kamarád karmy vlastně. Když funguje karma a někomu karma něco vrátí, tak to je pro mě ve své podstatě zadosti učinění. Je
0: ale
1: to tak?
0: Pro mě je to v pořádku, protože ta karma by to fakt měla vracet. Někdy si počkáš, ale za mě to ta karma vrací. Jo, já to vidím. Jo, že lidi třeba co udělali někdy něco špatného a bohužel někdy i udělali něco špatného, aniž by si uvědomovali, že udělali něco špatného, ale podle mě ta karma to jako za každých okolností vrací, jo? To je podle mě takové to
1: zadosti učinění.
0: Jenže člověk,
1: tak,
0: jenže člověk, co není mstivý, což by tak podle mě mělo být, by to vlastně neměl ani jako řešit, jo? Jestli se to chápeš, tomu jo, člověku vrátí.
1: Takže
0: to, že on je blbec, to je jeho problém, ano. Ale ne tvůj, tak nad tím rozhoď rukama a běž dál prostě.
1: Tak, jo? To bylo moudré, Moni, a vlastně
0: to ne, to ti říkám, jak to mám já.
1: No
0: ne, jestli
1: ale,
0: to moudré, to už si posuďte každý sám.
1: Je to moudré a je to vlastně takové jako je to vlastně jako podnět k tomu, že vlastně slovo zadosti učinění vůbec nemusí existovat. A je to.
0: Nebo nemusíš mu dávat takový jako význam.
1: Tak,
0: no.
1: Takže my...
0: Já vím, že je karma a pro mě to stačí.
1: Ano, a my nepoužíváme zadosti učinění, nám stačí ta karma, je to hotové, vyřešené.
0: No já jako upřímně to zadosti učinění, kdybych já to měla říkat pětkrát po sobě, já to ani nemím vyslovit pořádně, takže pro mě ta karma, pro mě je to jako snesitelnější.
1: Takže počkej, nikdy si to nepoužila
0: teda. No, zadosti učinění, člověče, asi dneska nejvíce v životě, já to si říkám asi po nevím, po kolikáte.
1: Tak jo, tak tím bych to uzavřel, já už to konečně chápu, díky
0: no
1: moc.
0: Ale ty jsi nás neřekl si nám vlastně, proč se s tím začal zabývat, ty máš pocit, že někdo ti dluží nějaké zadosti
1: učinění,
0: nebo nikomu?
1: Ne, právě že ne, jako v jiném sousloví, v jiném slova smyslu jsem to slyšel včera několikrát a právě mi to nedávalo úplně smysl.
0: A
1: jako
0: v jakém
1: v tom,
0: slova smyslu?
1: Já si to nepamatuju, protože mě to nedávalo smysl ani včera, jo, takže jako
0: těžké s tebou
1: to bylo potom. Právě, to bylo jako obecně těžké to pochopit a teď už to chápu a myslím si, že tím pádem ani ten člověk, který to včera použil, neví, co to znamená zadosti učinění. Tak a je to. Amen.
0: Takže vyřešeno. Vlastně problém nebyl.
1: Problém nebyl.
0: Ale dobré je, že jsme ho vyřešili.
1: Ale vyřešili jsme ho.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Myslím vás, dneska je 2. září, jo? Jenom já jako připomínám to datum, protože...
1: Potřebuješ to připomínat, jo?
0: Potřebuju, protože k tomu se pojí i jedno jméno, které dneska slaví svátek.
1: A to?
0: To je Adéla.
1: Aha.
0: A já si s dovolením dovolím to jako říct, protože...
1: To je tvoje bývalá přítelkyně, ne?
0: No, není tak, nejde tak úplně jako o to, jo?
1: Tak o co jde?
0: A jde o to, že skoro všechny Adély, které jsem poznal, jsou na to dost háklivé, když se na ně v něčem zapomene. Jo?
1: Jo.
0: Tak pánové, především pánové, dneska slaví svátek Adéla. Jako poděkujte mi, protože kdybyste to zapomněli, tak je to problém. Věřte
1: myslíš,
0: mi, že jo?
1: Ne,
0: protože
1: já to vím. Já mám kamarádku, dost dobrou Adélku.
0: Ano.
1: A teď jsem si uvědomila, že jsem taky na ní dneska jako zapomněla, kdybys mi to nepřipomněl.
0: Tak, Moni,
1: a Adélka nás poslouchá každé ráno. Je. Já si myslím, že jako už je dlouho napřímo a ještě mi nenapsala žádnou výhružnou SMS-ku,
0: ale
1: že
0: dobrý,
1: jsem zapomněla.
0: Tak jako samozřejmě je teprve 7,5 hodiny tohoto nového dne. Jo, 7,5 hodiny 2.
1: Jako,
0: září.
1: Že mám ještě čas,
0: takže
1: jo?
0: Máš ještě čas, ale kdyby si zapomněla a nenapsala třeba ani v 10 večer, tak věř mi, že tam už by potom začalo zadosti učinění, jo?
1: Aha, no já, jaké třeba?
0: No, tak to já nevím teďkom z hlavy, ale pozor na to. Takže prosím vás, popřejte všem Adélkám, ať je prostě klid, jo? Ať zbytečně není válečné území a nezapomeňte prostě popřát. Tak,
1: jo, už
0: to
1: jsem udělala, děkuju ti. A ty máš zafixované Adélky jako jaké ženy? Kromě toho, že teda asi myslíš, že by to bylo dost krušné, kdyby někdo zapomněl, že by to dali těm lidem sežrat,
0: takhle,
1: tak jinak je máš, vnímáš je jako
0: pěkné ženy, hodné.
1: Hodné až na to, že se naštvu, když jim
0: malinko náladové,
1: psátku,
0: no, malinko náladové,
1: no,
0: ale to jste vy ženy všechny, jako jo, takže...
1: A vidíš to, a mě připadají ženy jako v emocích stabilnější než muži.
0: Jo, tak to, no, protože jsi žena. To je
1: taková
0: geniální.
1: Jako vyrovnanější,
0: to je geniální normálně. Jo, vyrovnanější, no. Dokonce nepovidej.
1: No, jako, já, jsou hysterky, jako pochopitelně. Ale když vidíš bouknout chlapa, který celou dobu tvrdí, že je nad věcí.
0: Tak to už je něco.
1: A najednou jako celou dobu vlastně potlačoval jenom to, co chtěl říct a nikdy to neřekl. A pak to bouchne.
0: No,
1: tak
0: ale
1: potom, kdo je tady hysterka?
0: Ale,
1: no?
0: Ale když už to bouchne u nás, u mužů, tak to už je něco, chápeš? To už je jako... Aha, tak on už je asi fakt naštvaný.
1: No jenže vy většinou bouchnete a stejně jako cestou chodíte a trousíte ty takové ty jedové váčky. Jakože to není o tom, že byste
0: no
1: to úplně
0: smázli. No já si myslím,
1: smázli,
0: že vy ženy, jo? Trousíte jedové váčky úplně stejně.
1: No,
0: jako. No, pozor, no. Ty Moni, s jedovýma váčkama tady na mě vůbec nechoď, jo? Pozor na to.
1: Jo, myslím, že jako je to 50-50. Umí to ženy, umí to
0: no,
1: i muži.
0: A je to tady. A je to tady. Už je to 50-50 a za chvilku uznáš, že vy ženy ty nálady snášíte trošku.
1: Ne, Honzíku, to fakt jako neuznám.
0: Neuznáš? Jako vážně?
1: No, opravdu neuznám. Potkala jsem spoustu náladových mužů.
0: Já spoustu náladových žen.
1: Ještě na kompromisu se asi jako v tomhle nečkodem.
0: Asi ne. A
1: ale
0: to
1: je to
0: nevadí,
1: v pořádku.
0: To, tak to je prostě, jo.
1: Tak je život.
0: Prosím vás, jenom nezapomeňte, že dneska slaví svátek Adéla, jo? To je všechno. Díky moc. Monika Dudová a Honza Pernický. Na

0: Včerejší vysílání pro nás bylo sice maličko provizorní, protože nevysílali jsme ze svého studia tady ve fabriku v Ostravě na Plynární, ale z našeho přenosného studia na kolečka.
1: Byli jsme s té jedničkou před školou základní a mateřskou od Ostrčilova a ta Ostrčilka je vlastně kousek od radnice nebo od toho mrakodrapu, který se teďka dělá hezký nový a vítali jsme kromě jiného i právě prvňáčky. Tak, bylo nadšení, člověče.
0: Bylo to krásné a kromě toho jsme také hráli kvíz naopak. Ten zůstal, tak jak ho znáte, tak jak ho máte rádi.
1: No on zůstal, říkáš to správně, on zůstal, protože my jsme ty otázky včera použili, ne všechny, takže vlastně dneska si dáme takové repete, jelikož jako nedopadlo to.
0: Jsme vlastně došli tak do poloviny
1: došli
0: možná.
1: Došli jsme k matematické otázce, ano, ale už předtím jsme měli lehké problémy.
0: Škobrtnutí.
1: A jestli si schválně pamatuješ u čeho?
0: Ne, já teď si nevypovím asi.
1: To byl prosím tě úplněk.
0: A byl včera úplněk nebo nebyl?
1: No, jo. Přesně.
0: A byl nebo nebyl?
1: No nebyl.
0: Nebyl.
1: Jenže on řekl, že...
0: Že byl.
1: Nebyl.
0: Že nebyl.
1: Chápeš.
0: To je debil.
1: Nechápeš. Ale není, prostě
0: no
1: jako...
0: ne, já si dělám stranu. No. No vůbec ne. Já mu věřím, že on třeba dneska zavolá znova.
1: No doufej.
0: Jo, doufám.
1: Doufej, že se ho neodradil.
0: A nebo že mě nečeká tady za dveřma a nedá mi přes držku. To by bylo pro něho zadosti učinění.
1: I pro nás.
0: Asi vás. Kvíz naopak bude a bude za chviličku, tak buďte připravení se svým mobilním telefonem a jakmile uslyšíte signál, který vás vyzývá k tomu zavolat nám do studia a zahrát si společně s námi kvíz naopak, tak rovnou učiníte a zavolejte. Tak, chtěla by si něco ještě Moni dodat?
1: Ne, já jsem spokojená, jenom čekám, kdo se dovolá teda. Já bych mu to přála, abyste si to jako vyříkali hoši.
0: Jo, hodně, tak jako já bych mu to taky přál.
1: Mě bavilo sledovat tady tak zpozdálí.
0: No, tak jo. Pojďme...
1: Kdyby se ti narovnal ten nos konečně.
0: Než budeme pokračovat, já mám křivý nos?
1: No tak kdyby si tak dostala zleva zprava, tak možná by se ti skorigoval.
0: Aha, dobře.
1: Jo. Ale já bych, já mám, jako dívej se, Honzi, na to si nemusíš stydět, jako krásný
0: takovou...
1: nos nemá skoro nikdo.
0: Ty máš bambulku
1: já mám,
0: takovou.
1: Já mám, mám skobu, prosím tě. Já když kýchnu, tak tam plaším netopíry. Takže v pořádku, nejsme dokonalí, že?
0: Co
1: ty, a ty o tom víš hodně
0: no,
1: věcí.
0: Já...
1: a tak mi to žijem.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Bon appetit!

0: ještě nikdo?
1: To byl ale Farmer.
0: Ano, to je jaká náhoda. Baby goodbye, tak snad to nebudeme říkat tomu té, která je právě teď na naší studiové lince. My totiž hrajeme o postup do velkého finále o 2000 na omlazující proceduru do Kaskin Beauty Care. Ahoj, jak se jmenuje, žlutičko?
2: Já jsem si říkal, co se je, a já teď jsem byl překvapený z toho, tak to budu muset nikomu dát, kde bych to vyhrál, jo.
1: Ty poslouchej, ty jsi na severním polu, nebo kde, jako?
2: Ne.
0: Ty sníš, jako by si byl...
2: Jak by byl na severním polu?
0: No, nebo v dole se sedmi trpaslíkama a kutáš tam diamanty.
2: Halo, slyšíme se?
1: No, prosím tě, my tě možná spíš poprosíme, aby ses přepl to handsfree, co v autě máš, normálně na mobilní telefon a mluvil s náma nejlépe přes mobilní telefon, pokud
0: zkus,
1: to půjde teda.
0: Zkus.
2: Myslím, to je to lepší?
1: No, je to lepší.
0: Paráda, tak, ty slyšíš?
1: Prosím tě znova, kdo je na telefonu?
2: Erik Moc na telefonu, čau.
0: Ahoj.
1: Tak kvíz naopak je poměrně jednoduchá záležitost ve středu i ve čtvrtek. To je vlastně
0: to stejné, prostě jde se dotázek, odpovídej špatně, jo? Dobře.
1: Jseš připravený, můžeme jít na to?
2: Ano, pojďme.
1: Výborně, jdeme na to.
3: Kvíz naopak.
1: Tak prosím tě, které zvíře spí hlavou dolů?
2: Já.
0: Jaký tvar má měsíc v úplňku?
2: To čtverec.
1: Ve kterém měsíci skončí školní rok?
2: Září.
0: V jaké i napíšeš ve slově nábytek?
2: Obojetna.
0: Dobře.
1: Kdo je větší, kohout nebo zebra?
2: Větší?
1: Ano, větší.
2: Určitě kohout.
1: Dobře.
0: Co říkal?
1: Kohout.
0: Je větší, dobře. Co je méně, 4x2 nebo 6+3?
2: Šest plus tři.
0: Super.
1: No. Jmenuj nejvyšší horu Jeseníku.
2: Sněžka.
0: Je Londýn hlavní město Norska?
2: Samozřejmě.
1: Je Londýn hlavní město?
0: No to bylo. Frozen.
1: A Frozen je pohádka o Elze nebo o ledním medvědovi?
2: Ještě jednou, prosím, narozuměl jsem.
1: Pojď, už to stejně jako propásl, tak pojďme na pohodu. Prosím tě, pohádka Frozen, taková ta krásná, je pohádka o Elze nebo o ledním medvídkovi?
2: Jo, medvídkovi.
0: Dobře, a doplň nám ještě hlášku z filmu a skláři nebudou mít, jak to pokračuje?
2: Na kafe.
0: No,
1: tak. Ty poslouchej, ale jako obecně ty nikam moc nespěcháš, že? Jako takhle.
2: Tak jako, nevím, zdálo se ti to pomalat?
0: No, nestihl si časový limit, no.
1: No, jako prošvihl si ho. Tak teď záleží, jako jestli budeme hodní, jo, anebo budeme zlobivci.
0: Tak si řekni, jaké nás máš rád.
2: Samozřejmě hodné.
0: No tak tím pádem
1: si postoupil, no. A takhle jednoduché to nebude, kamaráde, takhle jednoduché to nebude.
2: Aj.
0: V pohodě, ale zohledňujeme to, že ten signál byl, jaký byl a že jsme vypadávali, takže jako jo, no tak good luck zatím a uvidíme, co v pátek s tebou. Jo, buď na telefonu každopádně.
2: Já jsem z Maroku, no, tak tady je to horší ze signálem.
0: Kdeže se?
1: Když to budeme platit hodně peněz, polož to už.
0: Točka, já jsem neslyšela, odkud.
1: V Maroku, jo. Ty to našeho šefa to zrujnuje. Nazdar! Čau!
0: Už prosím tě, no, zase děláme zadarmo.
1: Prosím vás, nevolejte nám tady, když voláte ze země, která nemá tarif nějaký, jako jo, to pro, ty šiš, no Moni.
0: No Maroko je, no to přesně,
1: no,
0: tam
1: tak
0: je to,
1: jsme zadarmo,
0: Maroko
1: no,
0: je drahé, no.
1: 3 minuty hovor, výborně, no tak zadarmo, Pernický Rudová, perfektní.
0: Měsíc minimálně.

0: Gainglese, já je pravda, že spousta lidí si mě s ním plete, tak... máme toho dost podobného, to je pravda.
1: Jo, to máte,
0: akorát
1: no.
0: Teda je pravda, že já se vždycky urazím, protože já říkám, prosím vás, ale jako Enrique je starší.
1: Tak mi nesahá ani, nesahá mi ani po kotníky,
0: no, tak hlavně je starší, jako jo, tak říkám, no, prosím vás,
1: ale viděl jsi, koho měl nebo má možná po svém boku, myslím, že on s tou teniskou Kurníkovou má dokonce
0: no,
1: i děti.
0: Tak to nevím.
1: A to jednu dobu ta platila opravdu za... Za žhavé zbožíčko.
0: Ale.
1: Na trhu masíček.
0: No, tak jenom jako já jsem chtěl říct, že to je takový jako nešvar každodenní, který se mi častokrát děje.
1: Víš co, s kým si tě nepletou? Jsi tvrdil, že i s Alvarem si tě lidi pletou.
0: Taky to tam bylo jednu dobu, no.
1: Ve tvém okolí. A říkám si, že ve tvém okolí musí hodně lidi navštěvovat třeba oční lékaře. A nebo právě nenavštěvovat.
0: Tak, no, nechme to být, jo?
1: Jo, 8 nechme hodin, to být, přesně
0: jedna
1: tak.
0: Minuta.
2: Počasí. Počasí.
0: A jistě se ptáte, jak dnes bude, tak my vám rádi odpovíme. V Ostravě dneska v maximech 25 až 27 stupňů Celsia. Bude ze začátku spíše oblačno, později odpoledne ale polojasno, bez deště, což je dobré, protože na horách by ten déšť být mohl a teploty v maximech v Beskydech třeba do 22 stupňů.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: A jenom tady našeho prvníka doplním, protože po deštivém začátku týdne se počasí opravdu uklidní. První zářijový týden přinese i slunečné dny s letními teplotami, přičemž meteorologové zatím naznačují nebo nenaznačují, že by se mělo nějak extra výrazně ochladit. Nadprůměrné teploty mohou podle sezónních výhledů provázet celý podzim ve střední Evropě. Stádo krav uteklo z ohrady na Hranečníku v Ostravě a vydalo se podél Těšínské ulice směrem do centra. Policisté krávy zastavili u centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě a doprovodili zpátky na pastviny. V sobotu bude patřit Ostrava milovníkům MHD, blíží se totiž oblíbený den dopraváků, návštěvníkům se otevřelo garáže v depo Martinově a do ulici vyrazí historické vozy i tramvaje a připraven bude taky samozřejmě bohatý doprovodný program. Vítkovice hrají zítra, přípravný zápas se Vsetínem hrají doma od 17 hodin a 30 minut.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Doprava nebo doleva, dobré ráno přejeme všem frešákům, řidičům, kteří jsou s námi na cestách, jako je třeba Ondra.
4: Krásné ráno, frešáci. Na výjezdu z Děhylova směr Hlučín se bude frezovat, počítejte s kolonama. Čaute.
0: Ondra Čau. K tomu ještě píše, že v Hošťálkovicích v Ostravě u vysílače na zastávce je odstavený autobus na výstražných světlech, tak opatrně, ať do něho nevletíte a stejně tak si dávejte pozor, když přijíždíte k Děhylovu směrem do kopce, v první vracečce stojí odstavený Passat, tak úplně stejně, ať to do něho nenapálíte. No a opatrní buďte i na Opavskou, konkrétně v Malých Hošticích, na tom velkém kruhovém objezdu před výjezdem na Bruntál a Krnov se srazily dvě osobní auta. Počítejte, že se na místě zdržíte a proto doporučujeme to objet přes město. Toť vše, další informace můžete psát a volat na telefon a WhatsApp 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
8: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
9: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Monika Dudová a Honza Perník.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co uteklo z ohrady na Hranečníku? Hranečník je místo, kde ty se docela často pohybuješ, protože tam řešíváš, že jo, přeskok z auta třeba do nějaké tramvaje a tak.
1: Ano.
0: Tak ty jsi z ničeho včera nebo vůbec tohle týdnu podezřelého nevšiml.
1: Je pravda, že já v tomto týdnu na Hranečníku zatím ještě nebyl, jo, ale Hranečník je strašně podceňované místo ostravské. Nevím
0: proč.
1: Perfektní
0: dopravní úzel, nebo jako
1: jednak,
0: takhle, no.
1: Ale jako vizuálně to tam vypadá docela hezky. Jako mě Hranečník nepřijde jako špatný. Jo.
0: Já jsem taky spokojená. A my když třeba máme s maminkou sraz v Ostravě, tak ona přijíždí jakoby ze Šenova. Jo?
1: Ano, no jasně.
0: A pro ní je příjemné, že ona tam naskočí na autobus.
1: Ano.
0: Přijede na ten Hranečník a tam já už si ji vyzvedávám, aby nebyla zmatená, i když ona je šikovná to pochopit, a pak už si ji beru dále do Ostravy, víš, vždycky přijedu, vyzvednu si,
1: přesně,
0: pak ji tam zase odvezu, ona sedne na autobus a...
1: Tohle je ten Hranečník jako super, já mám Hranečník celkem rád, já bych si tam dokonce dokázal představit i život, protože je tam kolem i jako zeleň, jo, jsou tam lesíky, je to příjemné, je tam náměstíčko, kousek výš.
0: Jo. Kousek je i hospoda, nebo proč, promiň, to není hospoda, to je restaurace, jako fakt hezká.
1: Ano.
0: My jsme tam byli na živé
1: hotel
0: vysílání.
1: Hotel Maria, no jasně,
0: tak, takže dělají tam výborné branče.
1: Je to super, je to prostě super, jo.
0: A ještě odtamtud jsem já vycházela třeba na EMU.
1: No, tak vidíš, to je paráda.
0: Ta příjemná procházka, potom vlastně jdete kolem Zbytova dozadu.
1: Jsem ani nevěděl, že tam se dá dostat jako na EMU.
0: Jdeš jako po hlavní cestě, bohužel, není tam žádná jako pěší, ale pak už vnikneš do toho lesa a pokračuješ dále na tu EMU jako lesním terénem.
1: Tak, no.
0: Víš?
1: Tak snad jsme Hranečníku udělali pěknou reklamu a nemusíte se bát.
0: A občas, jak jsi říkal, že je to tam hezké rodinné, takové jako přátelské, tak když tak uteklo teď to krávo, nebo to stádo kráv, tak si říkám, co muselo, že přesně vím odkud, jo, že se našla kolem na tu EMU. Aha. A říkám si, no, tak to je docela dobré.
1: Holky se dostaly, no. Tak hlavně opatrně prosím vás, abyste nebyli překvapeni, když v centru uvidíte stádo kráv. Na Freshi pokračujeme dále, Rita Ora a Fatboy Slim právě teď. Přejeme dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: show odstartovalo. Ty jsi včera mluvil i o tom, že snad včera mělo začínat Superstar.
1: Včera na OnePlay, dneska
0: jo?
1: Na Nově.
0: Mhm. Jo, jo. Dobře. Dobře teda. Tak jo.
1: No ale Superstar jak Superstar, jo. Ale já se teda těším na 16. září, protože 16. září začíná třetí řada Zrádců, mm-hmm. jo.
0: Pro nás všechny nebo jenom pro ty předplatitele?
1: Ježiš, to nevím, to bych ti teď okay. jako kecal. Ale vím, že jako Ofiko uvádí Prima, že začínají Zrádci 17. jsem řekl?
0: Ne.
1: 13.
0: Ne.
1: 16.
0: No Honzi, to je jedno, my si to najdeme prostě. Hele, netrap se tím.
1: 16.
0: Opakuju, září. Opakuju, co už dneska ráno mnohokrát padlo, to bude dobrý.
1: Jo, 16. září. Premiéra 16. září na Prima Plus, jo?
0: Takže
1: pro předplatitele, jasně. Přesně tak. A proč o tom mluvím? Pro mě je to jako svátek, jo, reality show, protože já se na Zrádce strašně těším. A letos je to takové jako zatím tajemné, protože... Vojta Kotek, a.k.a. Hradní pán, ještě stále neřekl, kdo bude členy.
0: No tak oni to pomaličku odhalují i na sociálních sítích, ne? Dneska se sledoval nějakou spisovatelku Dášu.
1: Dávali nápovědy a konečně víme, teď zhruba před mony 20 minutama vydali oficiálně prvního hráče letošních Zrádců a první účastnice je Dáša, spisovatelka a redaktorka.
0: Mhm. Tak oni to zase namixujou. No určitě tam dají i nějaké celebrikety, bez toho by to nešlo. Tak
1: mohli by, no jasně.
0: Koho by ty bys rád sledoval v roli zrádce nebo věrného?
1: Tak já bych tam chtěl, třeba Evu Holubovou bych rád viděl. Ty
0: ta jako Evička, ta by byla dobrá.
1: Ta by byla ale výborná.
0: Ta by byla skvělá. Třeba, no,
1: Eva Holubová.
0: Třeba ji překeceli.
1: A nebo by mě třeba strašně zajímal, jak by se té role zhostil takový Tomáš Matonoha, mě napadl, nebo Martin Dejdar.
0: Aha, tak Dejdara na rovinu raději než Matonohu.
1: Dejdara?
0: Kdyby byl Matonoha, tak se na to nedívám, protože mi není jako sympatický.
1: Aha,
0: na
1: dobře,
0: pohled ani.
1: Jasně, dobře, rozumím.
0: Dejdara jako přežvíknu, jo.
1: Tak to já mám naopak. Když
0: si pořád představovala Barta Simpsona.
1: To já mám naopak teda spíš, já moc jako ne.
0: Dobrý, tak tam nedá, jako divíš, že si můžeme rozhodnout, tak tam nedávejme ani jednoho, ne, no.
1: Jo.
0: Kontroverze, ne, to by ne, divácky... by to mohlo utrpět, tak pojďme dál, dáme jiného.
1: No počkej, ne, tak řekni ty, koho bys chtěla vidět ve Zrádcích spíš.
0: Víš, co mě napadlo, jestli tam třeba nedají Miraje, a myslím si, že Miraje tam nedali.
1: Ne, to asi ne, no.
0: Že ne.
1: To asi ne.
0: Ale myslím si, že nějaká taková jako velká hvězda v úzovkách i klidně hudebního charakteru.
1: Pepa Vojtek, ty jo, no.
0: Pepa Vojtek by podle mě do toho nešel.
1: Největší pecka by byla, kdyby tam domluvili Landu.
0: A teď myslíš, kterého? Petra nebo Daniela?
1: Ne, Daniela Landu. To by byla podle mě i sranda.
0: A nebo může tam být domluven i Janda, že? Tomáš Landa, Janda, to už
1: no,
0: máš
1: Janda,
0: jedno,
1: Janda,
0: tam bude i Olympik.
1: No, počkej, tak z toho děláme výjezdní, ale jako soustředění pro důvodce už skoro.
0: Co kdyby tam byl tvůj oblíbený Dalibor?
1: A Dalibor by byl fajn, no. A nebo Ondra píše, že by se mu tam líbil Genzer a Suchánek.
0: No, jestli by tam byli spolu.
1: To by byla dvojka, jako... teda. To by byli zrádci, teda.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
13: Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: Leony a taky Remedy Pool. 9:01 k tomu, dobré ráno.
1: Když jsi říkala, Honzi, že v září začíná spousta reality show, tak máš někoho, kdo třeba se nějak aktivně reality show účastní třeba, nebo by chtěl? Nemáš někoho superstar třeba, nebo v Love Islandu?
0: No nemám, tyjo. Nemám. Je pravda, že já sám jsem jednou byl účastníkem reality show.
1: Jaké?
0: Na lovu. To je
1: přímo, já vím, co to je, přímo se Sokolem, jo, už.
0: No.
1: Takže já myslím, že jsi spletl název té reality show, takže fakt to bylo na lovu se Sokolem.
0: Bylo to tam, no. Měl jsem pana Lišáka, jo, tehda, toho lovce.
1: A co jsi tam dělal vůbec?
0: No tak soutěžil asi ne.
1: No dobře, ale to je vědomostní soutěž.
0: No, teď já právě.
1: Ok, jako, tak jinak.
0: Co tě to překvapuje?
1: Dobře, v pohodě.
0: Ty money, ale už do mě rješ.
1: Poslouchej, ta poznámka nabere logiky, jakmile ji domluvím.
0: Tak
1: a
0: pojď.
1: To je otázka na tebe, tak kolik jsi vyhrál? Aha,
0: to,
1: takže
0: moment,
1: jsme zase u toho, že to je vědomostní soutěž.
0: To je týmová hra a my jsme to neměli jednoduché.
1: No to nikdo, kolik jsi jim nahrál?
0: No já jsem jim nenahrál nic,
1: no, a
0: poněvadž jsem vypadl, no. Ale to přece to tak... Dobře, víš co,
1: jak, a teď popři, jak že
0: chceš, no jak chceš, já teď jdu vytáhnout otázky, jo,
1: no nemusíš mi zkoušet,
0: já tě vyzkouším,
1: no rozdíl je, že já bych tam nešla,
0: já tě vyzkouším, ale nemůžeš se smát, když nevíš,
1: ale věř mi, že já se vůbec nesmím,

0: opravdu poskytl důkaz místo slipu a na té fotografii je Honza Pernický jako účastník soutěže na lovu s panem Ondřejem Sokolem. Je to fotografie, která je datována k roku 2021, tedy v době covidu. Honza, kdyby mi neřekl, to jsem já, tak bych nepoznala, protože no tak v obličeji lehce, jinak co se týče jako celkově tebe, tak jsi se za těch 5 let teda změnil hodně.
1: Ale jako k lepšímu předpokládám.
0: Toto jako já neposuzuju k lepšímu, jenom že viditelně vypadáš jinak.
1: Vypadám
0: ty musíš
1: líp,
0: vidět,
1: jasně,
0: jak moc jsi vyrostl.
1: Je to tak, no, Moni.
0: Ale to sedí, jak moc jsi vyrostl, tak i tak, že.
1: Prosím tě. Dámy a pánové, zdravím vás na lovu Fresh Radia. Je tady moderátor Honza Pernický a naše soutěžící Monika. Moniko, vy ve svém dotazníku píšete, že údajně jste ranní moderátorka ranního vysílání. Je to pravda?
2: To je pravda. Jsem
1: výborně.
2: Moderátorka.
1: A s kým vysíláte?
2: Vysílám s lidma a s člověkem.
1: Dobře. Moniko, nějaká jako vaše zkušenost z vědomostní soutěží někdy byla?
2: Ne.
1: Je to premiéra.
2: Dostávala jsem pravidelné vysvědčení na škole.
1: Výborně. Nyní si můžete nahrát své peníze za každou zodpovězenou správnou otázku. Dostáváte 5 000 korun. Jste připravena? Můžeme jít na to? Můžeme jít na to?
2: Bank.
1: Váš časový limit začíná právě teď, máte na něj 1 minutu. Tak, aha, já ještě to musím pustit, omlouvám se. Tak pojďme
2: Bank.
1: Teď. Moniko, který chemický prvek má značku AU?
2: AU.
1: AU Ice. Moniko, ve kterém městě sídlí Evropský parlament?
2: To bude Bukurešť.
1: Ve Štrasburku. Moniko, jak se jmenuje hlavní město Austrálie? Je to Canberra. Moniko, která planeta sluneční soustavy je největší? Ano, je to Jupiter, který český panovník byl korunován v roce 1346 jako římský král.
2: Jan Amos Komenský.
1: Byl to Karel IV. Moniko, jaký je botanický název pro plod jahodníku?
2: Jahodovníček.
1: Souplodí nažek. Mončo, ještě vás poprosíme, ve kterém státě se nachází slavný monument Taj Mahal?
2: Táč. Mahdal.
1: A je to v Indii. A poslední otázka, kterou stihneme. Který spisovatel napsal román Rur, kde se poprvé objevilo slovo robot.
2: To bude pan Karel.
1: Pan Čapek.
3: Kvíz? Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
3: Vyhrávej skvělé ceny. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio. Fresh Rádio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Mimochodem, tvé působení v Nalovu Fresh Radio zbudilo celkem úspěch, Moni. Měla by ses přihlásit do ostré soutěže prý.
1: Já vás nevyslyším, děkuju. Jste můj chapan klub,
0: ty se snad bojíš.
1: Já se, no Honzi, já bych do toho nešla, prosím tě. Pak by zjistili úplně všichni, že jsme úplně blbí, nebo já konkrétně.
0: Ale
1: takže ne, dívej, jako opravdu já nemám vědomosti na to, abych se někde s něm ukazovala za prvé, jo, a do jedna, a do dva, ten stres vůbec, to, ten pocit, že tam si s tebou udělá svoje. A když já někdy, fakt u té televize jsme všichni chytří, že?
0: No jasně, jako, tam je každý
1: všechno,
0: generál.
1: Tam to chrlí, že sebe, ale
0: ano, ano.
1: Tam stát jako klobouk dolů, že ses vůbec do toho doprovolně přihlásil.
0: Děkuji ti, děkuji. Jo, to, jsem rád, jako, že máš ve mně vyznání. Nebo uznání.
1: No to je dobrý, říkám dneska.
0: Jsem rád, že se to v tobě probudilo. To. Konečně, díky moc, tak jo, tak tímhle končí veškeré zesměšňování Honzy Pernického.
1: A já jsem zrovna začala, to je jako, že už nikdy nesmíme.
0: Už nikdy víc.
1: Ale no tak, Honzi.
0: A tak někdy můžeš, no. No nic, ale dneska už to končí, jo. Tak děkujeme moc a všem dobrou noc.
1: To víš, jo.
0: Zítra se těšíme, budeme tady opět v 6.00, bude tady Monika Dudová.
1: Taky Honza Pernický dneska.
0: A budete tady i vy.
1: Jasně, ale pojďme ještě rychle dneska po 9. hodině. Marika je zpátky, potom JJ, po JJovi Roman Pastorek, s ním i rozhovor s primátorem. A odpoledne po sjezdě Marek s Mikaelou, dneska i s hostem Kubou z Grill Out 2026. A taky soutěž o rodinné vstupné od 4. do 6.
0: Už nemluv. Ciao! Cheers.

0: Pojď, musíme rychle, jo, já už tady.
1: To už tady, ty se, Honzík je super, ten se na 9 domluvil, že někde bude a přitom ještě v 9 má být v práci, jak
0: já
1: ty
0: už
1: to uděláš,
0: nemám být. Pojďme.
1: To, teď to nedohoníš už.
0: Pojďme, 9 hodin, dobré ráno, dobré dopoledne.
2: Počasí.
0: Můžu to zkrátit?
1: A tě to stejně natáhnu.
0: Dneska 25, v maximech bude polojasno, později odpoledne spíše oblačno bez deště, ve vyšších polohách do 22 a možnost deště.
2: Fresh zprávy.
0: A nezdržuj to, uvědom si, kdo ovládá mikrofony, prosím.
1: Do Ostra...
0: Takže, to je ze zpráv všechno.
1: Dělej, jdeme na to. Do ostravských základních škol nastoupilo více než 3000 prvňáčků, o 160 více než loni. První školní den prožili taky v malé škole rodinného typu Proskovicích. Nově žáky tam přivítal i primátor Jan Dohnal. Teprve 18-letý řidič svištěl obcí na Frýdeckom Místecku rychlostí přes 140 km za hodinu. V autě vezl další 3 lidi, z toho 2 mladistvé. Řidičák měl teprve pár měsíců a rovnou o něj na nějakou dobu přijde. Záchranná stanice v Bartošovicích přijímala během léta rekordní množství zvířat, zejména mláďat. Hlavním důvodem byla extrémní horka a bouřky. Byly dny, kdy během léta na stanici přijali klidně i 20 zvířat denně. Ostravský tenista Dalibor Svrčina po druhé v kariéře postoupil do druhého kola Grand Slamu, na americkém US Open zvítězil nad Francouzem, do druhého prošla také Linda Nosková, neuspěl Vít Kopřiva z Fulneku. Krásné dopoledne přejeme a teď si dáme ještě
2: zprávy.
1: Doprava. Tak co?
0: Dobré ráno, dobré dopoledne na cesty. Pozor si dávejte stále v Malých Hošticích na Opavsku. Když vyjíždíte z kruhového objezdu, tak před výjezdem na Bruntál a Krnov se dovyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. Jinak je to v pohodě, co se týče dalších silnic a dálnic. Děkujeme a naschledanou!
1: Ne, počkej, to mě ještě nechej, to je jako zajímavý příspěvek od Adama.
0: Kdyby
1: prosím vás někdo postrádal prý registrační značku, 1TP a něco dál, tak leží na kruháči ve Staré Vsi. Tak Honzi, vrať se zpátky, tolik doprava, vykončíme. Mariko, pojď, je to tvoje. A Honzi, ty už běž na tu schůzku, prosím tě, kterou máš 2 minuty.
0: Můžu, jo?
2: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Zdravím a vrhám sa v škandále na prvú kuriozitku. Máme tu ďalší, asi chutný pár. Hollywoodská kráska Nicole Kidman po rozvode už za svojim ex vôbec nesmutí. Herečku zachytili v spoločnosti zámožného muža, s ktorým si užíva aj chvíle ďaleko od svetiel reflektorov. Takmer po dvoch desaťročiach manželstva s country spevákom Kateom Urbanom je oficiálne slobodná a zdá sa, že v jej živote začína nová kapitola. No, krásne. 59-ročná herečka bola koncom júla v Los Angeles zachytená v spoločnosti 54-ročného investora Michaela Reinstinga. Miliardár ju podľa fotografií vyzdvihol na letisku vo svojom luxusnom čiernom Ferrari. Ich spoločné zábery okamžite rozvírili špekulácie o novom romániku. No, to sú mi veci, že? Tak hlavne, nech im to klape. Si to zaslúžia.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz niečo, dokonca aj zo zahraničia, Hefnerovú vdovu nespoznáte. A aké otrasné priznanie v sebe schovávala, to ani nepobriete. Nech je ako je, teraz sa so všetkým zdôverila Krystal Hefner, dnes opisuje roky s Hugom Hefnerom úplne inak. Z Willy sa podľa vlastných slov skutočne oslobodila. Navonok žila život, ktorý jej mohli závidieť milióny ľudí, chodila na večierky plné celebrít a po boku mala jedného z najslavnejších mužov Ameriky. No, so svojím manželom ju delilo približne 60 rokov, wow. A ako sama povedala, cítila som sa ako odpad. Tio, tak na toto spomína. Tak to vlastne vnímala samu seba. Podľa Krystal ju vzťah postupne pripravil o sebavedomie a pritom taká krásna baba, že? Nadobudla pocit, že mimo jeho sveta nemá veľkú hodnotu a že život vo vile predstavuje prakticky všetko, čo má. Myslím, že som mala absolútne vymitý mozog, tak toto priznáva. Dokonca tvrdila, že Hefner rozhodoval o tom, čo si oblečuje, ako bude vyzerať, akú farbu budú mať jej nechty, boty, vlasy, ako si upraví. Tak... Wow, tak niečo za niečo, tak šup, otvoriť šampáňu a oslavovať. Sloboda sa predsa oslavovať musí.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava.
1: Doprava. Dobré středeční dopoledne, ano. Já se zpožděním tradičním, ale normálně dneska výjimečně použiju formulaci z vyšší moci. K tomu se dostanu za chviličku, tak se podíváme na jednu nehodu, která aktuálně náš region trápí, a to jedno z nejhorších míst v rámci České republiky, tedy kruhový objezd v Opavě ve směru od Globusu na tom příjezdu od kruháče, od Globusu směrem na ten druhý kruháč na obchvat, tak tam se bouraly dvě auta. A teď teda zpoždění, jo. V Ostravě na... teď mi vypadlo to název té ulice. U Baumaxu, jednoduše řečeno, dělají nový asfalt a je tam daný semafor na střídačku jedním pruhem. Teda ten interval je tam tak zvláštně nastavený, že víc čekáte, než jedou auta, takže tam projede v reálu tak pět aut, pak se zase čeká druhá strana na pět aut. Ale chápu, to je otázka třeba pár hodin, než to tam zaasfaltují a asi otevřou. Novoveská, už jsem si vzpomněl. I když Novoveská je, myslím, až dál, že? A speciálně k té Novoveské mám druhou připomínku. Včera i předčerem jsem jel, po té, co ji vlastně v neděli s předstihem otevřeli. Cesta je krásně vypadá, krásně nová, všechno, ale normálně ona se houpe, jo. Nová cesta, jedete po ní, ona má, já nevím, 300 metrů a... houpete se jako na kolotočích. Někde udělali soudruzi chybu asi.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezapomněl.

0: JD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Z Burku, kde hodili granát před zlatnictví tureckého majitele, takže tam se předpokládá, že to souvisí buď tradičně s přistěhovaleckou tou, že jo, nebo s nějakým zločinem možná. A i v Praze se začaly před chvílí v uvozovkách dít věci, protože policie začala exhumovat ostatky Jana Masaryka, vlastně tehdejšího ministra zahraničí, u kterého se dodnes neví, jak vlastně zemřel, jestli se za sebe vraždil, anebo ho někdo z toho okna zhodil. Takže byl vytvořen jakoby znovu trestní případ a tím, že ho dneska vytáhnou, tak samozřejmě nějakou dobu bude trvat, ale asi zjistí díky moderním technologiím, jestli měl něco v krvi, nebo co, nebo proč, ale jestli ho někdo žduchl, nebo skočil sám, to se obávám, že asi nezjistí. Každopádně je to zajímavé. Někdo by řekl třeba jako po těch letech, že jo, proč, ale zase jiný by řekl, ale já bych to chtěl vědět. Tak uvidíme, jak to dopadne, jestli se vůbec něco zjistí.
1: Novinky na Fresh Radio.

0: Tak, dáme jedno dopravní upozornění, které tady došlo od, jak to je tady napsáno, řidiče autobusáka, co dnes jezdí z Polanky do Krásného pole a zpět a vidím, že dnes jsou nějak přemnožení páni policisté. No, možná je nějaká akce tam v těch končinách, ale tady v centru ani v blízkém okolí nemáme nic, ani od mého dodavatele těchto informací nemám žádnou zprávu. Každopádně ještě jednou, pokud se pohybujete nebo budete pohybovat směrem Polanka nebo Krásné pole, tak raději opatrně s tím plynem.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv,

0: Vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Trošku politiky teď na mě skočilo. A vypadá to tak, že pravděpodobně zase nějaký ten útok v uvozovkách, ať už digitální nebo jakkoliv to vyjmenujeme, tak v Německu nejedou nějaké elektrárny, konkrétně na západě Německa, v rozvodně, někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat. Ten odpojil ze sítě 5 bloků elektráren v okolí, takže tam měli trošku tmavší noc, než bývá zvykem. A stejný den ráno se jiní neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu na východě země. Oba případy se vyšetřují jako sabotáž a v obou případech samozřejmě koho jiného obviní než Rusko. Já bych to nekomentoval.
1: Fresh Radio!

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Ding-dong song.
1: Někde jsem včera registroval informaci, kterou jsem moc nepochopil, ale že prý dneškem začíná zemědělský podzim, což asi něco znamená. Ale mě to napadlo v jiné souvislosti, protože včera jsme z části naší slezsko-ostravské bandy zase po pár týdnech se konečně na chvilku sešli. A samozřejmě burčák. Byť nejsem vinař, tak burčák mě baví, protože je to sladké, že jo? Tak jsme pěkně u Ostravice si užívali chvilku takového ještě letního večera. A já, jelikož jsem nebyl dlouho v centru Ostravy, tak jsem potom pěšky se procházel různě, abych se dostal do obrazu, co se kde změnilo. A byl jsem překvapen třemi věcmi. Dvěmi pozitivně a třetí negativně. Takže když to vemu, všechno se vztahuje k budovám. Jo? Když to vemu od Ostravice, od doku, kde jsme seděli, tak jsem potom šel vlastně pěšky přes náměstí až na výstaviště a tak dál. Tak co mě překvapilo pozitivně, že v tom baráku vlastně, kde je dok, kde je Bum Bum Club a vedle toho je taková ta rozestavěná stavba, tak už se zase staví, už tam jsou dokonce okna, takže nějaký posun. Pak jsem šel dál, potom pro nás pamětníky směrem na bývalý potravinový tuzek, potažmo tržnici ostravskou, tam se staví vlastně ten skleněný dům. Teď nevím, jak se jmenuje, má nějaké jméno, jestli Michal, no to je jedno. Ale vypadá skvěle, ten prostě v té architektuře vedle toho kostela a všeho, to tam vypadá úplně úžasně, takže druhá pozitivní věc. A pak jsem šel na náměstí, kde už nějaký ten měsíc stojí ty takzvané nové lauby a tam to, přátelé, vypadá jako na nějaké vyděděném sídlišti, takže negativní. Tam to vůbec není hezké, ten barák. Bordel je kolem toho pořád ještě takové následky stavby, což by člověk vzhledem k tomu, že to stojí na náměstí, rohem to stojí vlastně v náměstí, tak to by člověk nečekal, že jo. A taky jsem potkal hodně turistů, hodně angličtina, samozřejmě Japonci, respektive Asiaté, protože člověk nepozná, kde kam patří, ale podle těch foťáků a podobných věcí, tak jsem říkal, a Ostrava stoupá, cizinci tady začali jezdit. No každopádně, jak to máte s podzimem? Berete, že už je podzim, nebo ještě je pro vás léto? Pro mě osobně je léto ještě tak minimálně měsíc a půl, než vytáhnu kaloty.

A já jsem se nevšiml, že už zase se blíží celá hodina, takže musíme dopravu. Tak jenom v rychlosti, už tady skočili nějaké vzkazy, děkuju za ně, tak vyberu aspoň jeden, třeba. Jo, ten s fotkou, tady přišel jeden, kde se mi schoval. Tady, přišla fotka, evidentně na Niku z moře, a pod tím text, my máme ještě konec léta, zdravíme ze Slovinska, jedeme se koupat do Chorvatska. Jo, vlastně ho Slovinsko nemá, má moře? Ona má ten malý kousíček, že, jestli se nepletu, nebo teď nevím, jak to je, Srbsko, Slovinsko, no, nepamatuju si to ze školy. Tak zdravíme, no, ať nás hladíte kdekoliv, jasně, já jsem taky pro myšlenku, že léto, dokud je teplo, je prostě léto a hotovo, nebo dokud je snesitelně venku. A ještě jsem byl i připomenut nebo poučen, za což děkuju, že ten dům, o kterém jsem básnil, ten, co se staví vedle kostela v centru Ostravy, už je téměř hotový, prosklený, krásný, tak se jmenuje Václav. Děkuju, já jsem viděl, že tam je nějaké jméno. Fresh Radio.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Doprava. Doprava.
2: 11. hodina tady, v regionu jediná komplikace, Frenštát pod Radoštěm, téměř centrum města, ulice 6. května. Co se stalo 6. května? Že se po něm jmenuje ulice. Musím doplnit mezery. Takže ulice 6. května, kousek od městského úřadu, havarovaly dvě osobní auta.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
2: Buď fresh!
4: Fresh!

Jedna z takových těch nových hvězdiček, které vletěly, když tady o téhle té Beanie se moc nehovoří, ale co mě třeba překvapilo, tak hodně letí nahoru. No a teď mám okno. Mám ji před očima, blondětá trošku při těle. Zara Larsson, už jsem si vzpomněl. Zara Larsson, ta teda poslední měsíce jede neskutečné bomby a mně osobně třeba přijde, že to není úplně ta jakože zpěvačka nejvyšší kvality, že do té nejvyšší vrstvy těch zpěváků se asi nedostane, ale jako vyletěla neskutečně. Vyletěly nám jiné věci třeba před několika měsíci ceny nafty a benzínu, že jo? A je tady taková zajímavá statistika, že i přesto, že máme... Včera jsem dal, myslím, že nafta 43 něco. Že máme tak o 10 kaček dražší naftu než před půl rokem. Tak spotřeba stoupla o 3%, ale tak jasně. Asi z větší části na tom má vliv začátek tehdy jara léta, kdy lidé, kteří přes zimu nejezdili, tak vytáhli tradičně svá auta na nákupy a podobně. Já jenom pevně doufám, že jakmile pan Donald Trump konečně vyřeší tu situaci, kterou už řeší několik měsíců, každé ráno je informace, že vyřeší, i když křivdí mu, dneska žádná informace od něj není, takže to zase spadne o těch 10, neli 15 kaček, že jo, to je, chtělo by to. Schválně, ať si přihlásí, kdo je proti. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK-ostrava.cz.
4: JJ na Fresh Radio.

0: Někde během prázdnin jsem registroval informaci sportovní, že jakýsi druh sportu, teď nemyslím atletika, nevím, se rozhodl, že už konečně zruší to omezení pro ruské sportovce a začne je brát. Což já beru jako pozitivní zprávu, protože asi se shodneme na tom, že sportovci za ty problémy, které máme, dost těžko můžou. Ale jinak je to zatím výjimka, protože všechny takové ty primárně nejvíc sledované sporty, tam ta blokace, myslím, pořád jede. A teď mám zprávu i z hokeje, kdy zase vyšlo prohlášení, že Ruská hokejová federace se nehodlá smířit s posledním rozhodnutím ohledně jejich neúčastí na světových šampionátech. Takže podala odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. A ta se s tím bude zabývat v říjnu. No já bych byl pro všema deseti, protože mistrovství bez Rusů v hokeji, to je takový slabší čajíček dost často. Já bych jim tu šanci dal, protože jak říkám, sportovci jsou sportovci, že jo? Tak jako politici naštěstí nehrají hokej. Možná by jim to šlo líp ve finále, že? No dobře, necháme toho.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
6: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: JJ Jirka Javorský je Fresh.

0: A jdeme do Prahy, v Praze, no jak to říct, otevřeli, rekonstruovali, to je lepší slovo, tramvajové zastávky, samozřejmě ne všechny, ale jenom některé, je to takový pilotní projekt, kdy ty tramvajové zastávky dostaly to, co z Ostravy známe už celkem běžně, a to, že blikají, když přijíždí v noci tramvaj. Ale tam to mají vyšperkované tím, že u nás v Ostravě bliká, myslím, jenom jednou barvou, ta zem, prostě bílými letkami. A tam mají i červené a nějaké varianty. Smysl je samozřejmě jednoduchý, upozornit takzvané chodící zombie, to se mi líbí ten název, když chodí a koukají do telefonu, že třeba zrovna kolem nich nebo na ně přímo může je tramvaj. Takže určitě doporučuju, ale my už jsme to v Ostravě měli dávno.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se nám poledne a na cestách nic nového nepřibylo, ale v systému ještě stále visí upozornění. Pokud jedete přes Frenštát pod Radoštěm, tak ulice 6. května, kousek od úřadu, se řeší následky nehody, která se tam stala. A nic nového, jak už bylo řečeno, tady nepřibylo.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Siesta.
14: Siesta.
13: Siesta. Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Ano, je to tak, přátelé, máme první zářijovou středu a podařilo se, máme tady opět pana primátora, přeju hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne všem.
1: Tak začal nám školní rok, skončily prázdniny, tak tím možná začneme i my. Jaký byl váš vstup do nového školního roku?
2: Tak myslím, že stejně jako úplně všichni politici po celém Česku jsem vyrazil zahájit školní rok i já. Je to vždycky jako fajn pohodová událost. Já bych chtěl jenom připomenout, máme v Ostravě 53 základek, takže fakt jako hodně. A nastoupilo nám přes 3000 prvňáčků, takže opravdu 3000 natěšených dětí, oni jsou takový, že se v té první třídě do té školy jako fakt těší, fakt to jde tak na nich vidět. Já jsem se s nimi pak i povídal a jo, oni už jako nemůžou dospadat, už jsou takový natěšení. Samozřejmě nějak stárnou, tak to jako nadšení trošičku jako opadá, ale teďka šli ještě jako tak jakože v pohodě. A je to vždycky fajn, protože tam ty babičky, rodiče, všichni u toho brečí, je to taková jako fajn událost. Takže já jsem si to užil tentokrát na základce v Prskovicích a pak ve Staré Běle ještě druhé kolo.
1: Jak je to vlastně s tím prvním, druhým týdnem? Je nějaký důraz na tu větší bezpečnost? My jsme slyšeli něco i v kampaních, aby řidiči dávali pozor.
2: Je to tak, my samozřejmě vyrážíme do ulic se standardními preventivními akcemi, takže naše městská policie už řidiči zaznamenali, hlídá zase vybrané přechody pro chodce před školama. Samozřejmě trošičku více se teďka bude dodržovat i ta rychlost, měření rychlosti a podobně, protože víme, že hlavně ze začátku školního roku ty děti ještě jsou takové jako nekoncentrované, více jako poletují, takže prosba, říkám to všude, kdo jede kolem školu brát nohu z plynu, ale samozřejmě teďka ty školy budeme trošičku ještě více hlídat a zároveň vlastně vyrážíme i do těch škol, kde zase už jako těm dětem říkáme, jak se v tom provoze mají chovat.
1: Mm-hmm. Za chvíli naše oblíbená doprava a další aktuální ostravská témata. Naším hostem je primátor Ostravy Jan Dohnal.
0: Fresh Track, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Vaše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Tak jedna z věcí, kterou většinou nevynecháme, je doprava, dopravní situace. My jsme si užili své o prázdninách, ale teď je relativně by se dalo říct trošku klid, nebo se pletem?
2: Tak určitě to lepší, samozřejmě máme tady takové ty dlouhodobé trvalé uzavírky, takže pořád situace jako komplikuje myší díra, která je vlastně na Hlučínské. Ale skončili nám práce na Rudné, takže ta už vlastně prošla i výměnou povrchu, takže tam už ta doprava jako celkem ocípá, dálnice taky zvládá, ač teda obě dvě ty cesty nejsou naše. Teďka nám teda ředitelství silnic a dálnic zahájilo rekonstrukci mostu na vlastně plzeňské úřadu Ostravy, takže tam se to ve špičku trošičku ucpává. Ale jsou i dobré zprávy, otevřeli jsme po naší rekonstrukci městské Novovesku v Mariánských horách, takže ta situace se jako, myslím si, že zlepšila. Samozřejmě teď to vnímáme, všichni vidíme, začalo září, takže se vrátilo více aut jako na cesty, ten provoz je jakoby hustší, ale zatím úplně nějaké dramaticky slabé místa nejsou.
1: A v nějaké dohledné době je něco zase hodně velkého zásadního, čeho se máme už trošku obávat, nebo teď je opravdu relativně, že to budou spíš ty menší věci?
2: Tak prostě, samozřejmě, ne? Já jsem vnímal tu debatu, která tady běží už rok, že jako byly rekonstrukce na velkých páteřních cestách. Byly vždycky, chtěl bych připomenout, opravdu nejezdili jsme přes Vyškovické mosty u shopping parku, nejezdili jsme po Svinovských mostech, takže Ostrava si už jako velké uzávěrky vyzkoušela, ale musím říct, že vlastně na rok 28 se bude chystat za mě asi jako nejtěžší zatěžkávací zkouška za posledních možná 15-20 let a to bude výstavba Místecké v centru Ostravy, vlastně kolem Tatranu. Tam opravdu ta cesta je dneska intenzivně používaná, vlastně zhruba rok a půl se tam fyzicky nebude dát projet. Takže ale to bude vlastně za více než rok. Ta stavba se jakoby připravuje, ale jednou začne. Ale samozřejmě jako je to potřebné, jo? Opravdu kdo tam dneska jezdí, tak ví, že tam těch 300 metrů té dálnice jakoby chybí.
1: Je to tak, ale my už jsme na druhou stranu i vytrénovaní, takže zase najdeme nějakou dobrou alternativní jízdu.
2: Já vždycky, když jsem v Brně nebo v Praze, no, tak si říkám, jak to máme v té Ostravě úplně úžasné, pro přesně. Boha. Jako.
1: Dokud nebudeme horší než Brno, je to pořád dobrý.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Obvykle tady s panem primátorem taky rekapitulujeme ty aktuální věci, které se třeba dokončily, otevřely nebo které se chystají, tak pojďme zabrousit i do tohoto tématu.
2: Tak od posledního vysílání, což teda vlastně už je měsíc, tak jsme otevřeli, myslím si, dvě jako opravdu zajímavé stavby. Tu první jako znají asi všichni, kdo jezdí tramvají jako mezi jižním městem a Porubou, takže je to Střelnice, vlastně, která je na Feroně. Ta se otvírala teďka od 1. září, je to stavba za nějakých 150 milionů a myslím si, že je to něco, co nám celá republika bude závidět, protože takovéhle zázemí teda jako sportovní střelci nikde jinde nemají. Takže opravdu za mě skvělý projekt a ono to je o tom, že samozřejmě si tam lidi můžou jít zastřílet jako veřejnost, ale opravdu tam budou hlavně střílet ti sportovní střelci. A
1: byl jste to zkoušet i vy?
2: Byl jsem to zkoušet a teda jako jsem spíš pacifista, takže já jsem ze zbraně nebezpečný pro sebe a pro všechny kolem. Ale zase na druhou stranu tady fakt věřím, že opravdu nějaké sportovní talenty vyrostou, takže máme v té střelbě úspěchy, máme mistry, máme olympioniky, takže potřebujeme nějaké zázemí a teď ho máme v Ostravě, takže za mě jako dobrý. Druhá taková jako menší stavba, ale stále jako důležitá, tak nový pavilon v zoologické zahradě. Všichni ví, že tam teďka stavíme aktuálně pavilon pro tučňáky, ten teda bude hotový příští rok, ale letos jsme stihli postavit a ten se otevřel taky minulý týden, pavilon pro mloky a obojživelníky, a to slovo je fakt jako složité, učil jsem se ho a je to amfibiárium, takže
1: amfibiárium,
2: no, takže to je pavilon pro mloky, čelky, žáby a vůbec obojživelníky, plazy všechny, je to opravdu zajímavé, jsou tam samozřejmě plazy a obojživelníci, které známe my tady z našich luk a lesů, ale pak jsou tam takové i takové ty žáby, kterou když olíznete, tak vám jako vypadají vlasy a pak umřete a tak, takže jako zajímavé věci. Jako.
1: Tam se stavte, děti.
2: Je to pěkné, jinak ten pavilon pozná, ten vypadá jako mlok, když se na něj díváte z ulice.
1: No a v rámci pokračující rekonstrukce mrakodrapů v centru města je tam nějaká nová zpráva nebo?
2: Tak vlastně začala, to je další věc, vlastně v tom uplynulém měsíci začala oficiálně stavba, takže kdo chodí kolem nebo tam bydlí, tak ví, že už tam je staveniště, takže ta stavba se rozběhla, za nějaké 3 roky bude hotovo. Takže tahle ostravská dominanta, která tady kolik, 15-20 let chátrala, jako bez využití, tak opravdu dneska prochází rekonstrukcí a ta stavba běží, takže teďka už každý, kdo to ještě zpochybňoval a říkal, že neví, jestli to bude nebo nebude, tak už teďka každý musí připustit, že to bude.
1: Je to tak. Siesta.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Tak těžko můžeme na startu září vynechat akci, která bude zase velmi výrazná. To jsou dny NATO, které se blíží. Můžeme zmínit nějaké detaily nebo věci, které se týkají toho letošního ročníku?
2: Tak je to 25. ročník a já bych chtěl připomenout, že je to největší outdoorová akce, která se jako pravidelně na území České republiky koná. Takže ona opravdu tím, že ji navštěvuje takřka 200 000 lidí, tak je to fakt masovka, takže kromě toho, že je to vlastně skvělá jako prezentace vojenské techniky a přehlídka našich ozbrojených složek a letectva, tak je to zároveň i poměrně složitá logistická operace samou sobě to vůbec uspořádat. Takže klasická výzva, kdo se tam chystá autem, tak jeďte brzo a pokud jedete autem, nemusíte, nejezděte, jeďte na kole, jeďte vlakem, opravdu ta doprava, to tam je prostě slabé místo, když tam vyrazí 100 000 lidí najednou, nemůžete dopadnout jinak. Drobné upozornění pro ty, co jezdí na kole, zavřeli jsme teďka, rekonstruujeme most, který je vlastně mezi Proskovicem a Starou Vsí, takže jeďte z toho jižního města na kole, buď přes Starou Ves, anebo přes Jistebník, tam se opravdu teďka podej nedá. Zakazová značka tam byla sice asi půl roku, ale ty tam fyzicky ten most není, nebo reálně tam opravdu nebude, ale fakt zkuste vyjet na kole, pokud bude počasí, máme tam kolárnu, pohlídáme vám ho, je to zdarma a je to 100% nejrychlejší způsob, jak se tam vlastně dá dostat na to letiště. Jinak ten program bude standardní, bude opravdu na co koukat, takže určitě na tuhle akci doražte, pokud jste fandové téhle techniky, je to opravdu něco unikátního. My to tady máme v Ostravě jako pod nosem, tak jsme na to zvyklí, ale my víme, že na to fakt jezdí lidi z obrovských vzdáleností, že to je opravdu něco, za čím jezdí lidi jako stovky kilometrů, aby to mohli zažít. Takže my to tady máme pod nosem, tak jestli bude pěkně, zkuste vyrazit.
1: Souhlasím. Pak jsme tady měli další akci, která se týká koní.
2: Je to taková tradiční tečka za letem v Ostravě. Městská policie, tím, že má jízdní oddíl policie, tak pořádá každoročně závody v Komenského Sarech. Letos už to byl 28. ročník. A to jsou vlastně závody v parkouru a potom v policejním parkouru, což jsou takové disciplíny trošičku právě pro ty cvičené policejní koně. Probíhá to v Komenského Sarech, nebo proběhlo to a je to hrozně zajímavé. Účastní se toho jízdní policie z České republiky, ze zahraničí, z Polska, Slovenska, Maďarska tam byli. A je to fakt taková hrozně příjemná akce, kterou vždycky jakoby to léto v té Ostravě končí. Já mám k tomu takový speciální sentimentální vztah, protože jsem se díky tomu před 2 lety posadil na koně. Když jsem 3 roky zpátky slíbil, že ten další ročník přijdu na koni, tak mě na to nezapomněli, takže fakt jsem přijel na koni. A od té doby musím říct, že jako občas se na toho koně dostanu a je to jako příjemný relax. Musím říct, že mě to jako samotného překvapilo, že jako jezdit na koně vlastně jako dobrý.
1: A byl hodný kůň, nebo věděl, že asi poznal, že jedete poprvé, ne? To oni poznají.
2: No, poprvé, jako kůň je hodný, ale samozřejmě je to kůň, který ty závody jako jezdil, takže on potom, když vidí jako ty překážky, jiné koně, hudbu, spoustu lidí, tak má tendenci si jako trošku zazávodit, jo? Takže jsem jako vždycky rád, když z něho potom slezu a jsem jako celý, jo. Samozřejmě tohle to by bylo jako novinářsky strašně populární, že jo, kdybych tam spáchal něco jako třeba, že bych, no, radši si to ani nepředstavuji.
1: Ne. No a za chvíli ještě probereme s panem primátorem jedno zajímavé kulaté výročí tady v Ostravě.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Jsou věci kolem, kterých jezdíme pravidelně, moc se nemění a pak si ani člověk neuvědomí, jak dlouho už tady s námi jsou a právě s jednou takovou krásnou stavbou souvisí i výročí. Nechám to ale na vás.
2: Tak je to tak, všichni asi teďka v Ostravě zaznamenali, že se nám Ostravar Arena, která polovina lidí ještě stále říká Čes Arena, přejmenovala na Mustang Arenu, takže naše jedna z dominant dneska nese nově název Mustang Arena, ale nevím, jestli si to všichni uvědomujete, ona v letošním roce slaví kulaté narozeniny a to 40 let. 1986 se otvírala, takže opravdu vždycky my jakoby modernizujeme, ale když říkáme, že ten barak má nějaké technické limity, tak je to pravda, je to už dneska prostě 40 let jakoby stará stavba.
1: Ten koncept, ano.
2: A teďka vlastně na podzim o víkendu 18-19-20 si budeme jakoby tohleto výročí připomínat. Jsou tam nachystané nějaké drobné akce, vychází tam tuším koncert skutru, je tam hokej a vlastně my při téhle příležitosti pouštíme do oběhu knížku, která těch 40 let té arény mapuje. Je to fakt jako zajímavé, doporučuji si koupit, protože když jsem tu knížku jako listoval, tak si vlastně uvědomíte, kolik tam těch akcí jako proběhlo a vlastně si se myslí, že úplně každý v Ostravě tam na některých z těch akcích byl, jako jo, protože to snad ani není možné, aby to tak nebylo.
1: To byly kdysi velké televizní přenosy a podobně. A vy si ještě pamatujete dobu, kdy vlastně se ta hala měla otevřít a lidi byli ještě zvyklí chodit na hokej na stadion Josefa Kotase, na ten zimní. Jaké byly tehdy jasně názory, že nějaká nová stavba?
2: Tak bylo mi 6 let, takže jako úplně ten přesun toho hokeje si nepamatuju, ale mluvil jsem právě i s autorem té knížky, napsal to vlastně pan Šiřina tady, kterého znáte možná z dřívějška z České televize z Ostravy.
1: Ano.
2: A ten mi říkal takový jako zajímavý point, že vlastně tehda my jsme toho Kotase jako milovali, že to byl stadion, který stál vedle Tatranu, někdy z 30. let, mimochodem první zastřešený stadion v Československu a s návštěvnickou kapacitou, to je zajímavé, jako skoro 19 000 lidí, tam bylo nějakých 18 000 kapacita a teď vlastně ti horníci a vlastně ti jakoby zaměstnanci z těch fabrik byli zvyklí na ten hokej tehda chodit jako rovnou z té šichty, jako vlastně často, jako vlastně i v tom pracovním, na tom stadioně si dali to pivo, zapalili si tam cigaretu,
1: kouřilo,
2: přímo jako na tom zápase se kouřilo a teď prostě jako jim tady tenhle ten stánek někdo vzal a řekl, teď budete sedět v tom paláci kultury a sportu, že v té dnešní aréně, tak jako nebylo to úplně populární, oni tehda jako moc nechtěli, jo, takže já jsem Kotase zažil teda ve svém už relativně v dospělém věku na nehokejové akci, protože on fungoval až do roku 2000 někde v nějakém
1: 24,
2: režimu. Se tam, no, se tam ještě dělí nějaké věci. Takže já jsem jako tam zažil jako tu halu, ale samozřejmě ne ten hokej. Ale jo, tak jako je to jakási evoluce, no, jak se nám ta Ostrava hezky mění. Dneska už to ani mimochodem asi nikomu nepřijde, že tam stál hokejový stadion. No. Je tam takové memento, zastávka se jmenuje Zimní stadion.
1: Je to
2: ale,
1: tak, no,
2: ale on už tam není. No.
1: Se s tím jako nespoje, kromě těch pamětníků, kteří tam chodili hodně dlouhá léta.
2: Takže dneska vlastně Mustang Arena 40 let.
1: No je to tak. My děkujeme za návštěvu v rámci tohoto měsíce. Určitě se uvidíme ještě před volbami komunálními na začátku října.
2: Je to tak, ještě další první středa v měsíci ještě bude před volbama, takže ještě dorazím, no, pokud nebudu úplně nějaké harakiri. No.
1: Nového. Tak ať se daří a těšíme se za měsíc.
2: Taky, pěkné odpoledne všem.
0: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak v rámci aktuální dopravní situace je relativně klid. My se určitě podíváme a připomeneme jednu dopravní nehodu, která se odehrála už před hodinou a týká se dálnice nebo trasy z Bělotína ve směru z Polska na Bělotín. Tak ve Frýdku Místku havarovala dvě osobní auta, ale tady by to relativně mělo už brzy být vyřešeno, jenom jeďte opatrně. A v rámci toho dalšího dnes celkem klid. Na dálnici D46 Nový Čín ve směru na Frýdek Místek klasika u Orlenu označená policie, takže se řeší. A u sjezdu na Kopřivnici zrovna odchycen kamion byl. Jel neoznačený tmavě šedý Superb, na který si můžete dávat pozor. Tak hezkou cestu a hezké odpoledne.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

Další dobrá taková nakopávačka na Freshie MK a 17. Za chvíli se podíváme na jednu z takových nových technologií, které můžou pomoct i vašemu zubnímu chrupu, aby vypadal zářivěji, protože je takový nový kartáček, který má zajímavou funkci, ale detaily si nechám až za chvíli. Dáme ještě prostor dobré muzice Tears for Fears v remixu, slavná pecka Everybody Wants to Rule the World. A třeba už za chvíli taky Topic anebo Sigma. Myslím, že bude co poslouchat, tak buďte fresh, hezké odpoledne.

0: Jedna z takových pohodovějších věcí Dave Attams a Rain Dance v našem playlistu tady na Freshi. Pokud si chcete opravdu dobře čistit vaše zuby, možná se vám bude hodit jeden nově vyvinutý zubní kartáček, který má v sobě zabudovanou kameru. A zní to jako science fiction, ale je to novinka, která se jmenuje Camera Jet. V Paříži ji teď představila jedna velká společnost, no a je to kartáček se zabudovanou kamerou, umělou inteligencí a mimo jiné dokáže třeba mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody tam, kde je to potřeba. Nevím, jaký to je pocit, že stojíte s jednou rukou, máte kartáček, čistíte se, v druhé máte mobil a sledujete, co se v té vaší puse odehrává, ale zase je pravda, že těžko si sami kouknete třeba na zadní osmičku, jestli je to tam OK nebo ne, tak tahle kamera umí docela zajímavé věci, tak si můžete natočit takový celovečerák s čištění pětiminutový.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Lucky Ones a taky Topic u nás na Freshi. Pokud stíháte poslouchat naše ráno, doporučuji, Moňa s Honzou řeší zajímavé věci. Dneska je v kalendáři Adéla, nevím, jestli ten vstup, který byl, je přímo od dnešního slavenkyní, ale je tady napsáno, které ženě nesmíš zapomenout popsat. Best
1: of Fresh. Kdyby si zapomněla a nenapsala třeba ani v 10 večer, tak věř mi, že tam už by potom začalo zadosti učinění. Jo?
2: Aha, no, jaké třeba?
1: No, tak to já nevím teďkom z hlavy, ale pozor na to. Takže prosím vás, popřejte všem Adélkám, ať je prostě klid, jo? Ať zbytečně není válečné území a nezapomeňte prostě popřát. Tak,
2: jo, už jsem udělala, děkuju ti. A ty máš zafixované Adélky jako jaké ženy? Kromě toho, že teda si myslíš, že by to bylo dost krušné, kdyby někdo zapomněl, že by to dali těm lidem sežrat,
1: takhle,
2: tak jinak je máš, vnímáš je jako
1: pěkné ženy, hodné.
2: Hodné až na to, že se naštvu, když jim
1: malinko náladové, no, malinko náladové, no, ale to jste vy ženy všechny, jako jo, takže. Best of Fresh.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. CS3.

0: Ale Farben, Melody a Voices, dneska si určitě dejte taky Aleše, poslouchal jsem včera Fresh Mix od 17 do 19 a bylo to výborné, spousta zajímavých tracků, hezky dvě hodiny mixovaně v řadě za sebou. Sabina Carpenter, tu si dáme za chvíli taky další muziku, kterou pro vás připravuju. No a jenom připomínám, pokud jedete v Superstar, tak dneska je ten den, kdy se na televizi Nová večer představí nový ročník. Je to po, myslím, že 5 letech v porotě Eva Farná, Palo Habera, Jakub Prachař a Kelin. A bude určitě zajímavé sledovat i to, jestli se zase objeví nějaká z nových hvězd, nebo bude zajímavější hvězdná pěchota. Těžko říct. V každém případě, jestli vás to zajímá, tak dneska to startuje.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Another featuring 54 Ultra Talk to You, jeden za mě asi z největších letních hitů letošní sezóny. Jestli to máte v autě vyladěné, tak vám to teď určitě krásně hraje, ale nejenom v autech. Zvu vás taky na to, abyste poslouchali i po 14. My ještě spolu dáme dopravu, pak už tady bude opět rychlá rota. Marek s Mikaelou. Ku podivu, v rámci jejich nekonečných debat o všem možném došlo taky na práci DJ. Best
1: of Fresh. Hele, ještě mě zaujaly studentské akce, ty jsou taky na těch posledních příčkách.
2: Já se ti přiznám, že jakože úplně studentské akce nehraju, no, protože oni mají vždycky za prvé a za druhé oni jsou takový low cost, jo. To je prostě opravdu pro někoho, kdo nepotřebuje moc peněz za to hraní. No.
1: OK, a poslední tady mám brunch. Hrál jsi někdy na branči?
2: No to ne, ale stavil jsem techniku Alešovi a Aleš to zvládnul jakože bravurně a opravdu to je pohodička. To je takové, jako když je u toho počasí pěkné a tak, jako
1: tak je to
2: dobrá
1: příjemné.
2: Nálada, je to takové, začneš třeba jazzíkem a skončíš nějakým pěkným hauzíkem vokálovým, jako a lidi většinou odcházejí spokojení, protože se dobře nají a je tam ta příjemná atmosféra a prostě jako to je pecka. Branže bomba.
1: Tak s tím pořadím by si souhlasil? Víceméně?
2: Víceméně ano, pár věcí bych tam postřehazoval, ale jinak jako to pořadí jako super. No. A ještě u toho branče je 99,9% jistota, že nepřijde žádný ebil, aby si nechal zahrát písničku na přání. Best of Fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak už jsme zmiňovali, policie v těchto dnech poměrně aktivní v rámci dodržování rychlosti a kontroly na různých místech. Teď platí tahle informace pro Fričovice. U Chamráda měří obecní policie ve směru na Rychaltice. Taky se hodně objevila policejní auta na D46. U Nového Jičína měřilo se dneska i v Brabanticích, takže doporučujeme hlavně v těch prvních zářivých týdnech, hlavně kolem škol a ve městech kolem přechodů zpomalte. Hezké odpoledne, za chvíli už rychlá rota tady na Freši.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, ty!
8: Kde?
9: Tamhle.
8: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosauří mláďácko.
9: Mimino stegosaura.
8: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Michaela jsou tady, krásné odpoledne, rychlá rota na Fresh Rádiu právě startuje.
1: Sigina, haleluja.
0: No, zpívenci, zpívejte, haleluja, jsme tady.
1: Já si vzpomínám ještě v jednom klubu, když to ještě byl takový ten klubík Metalurg dole, kdo si pamatuje, tak ten určitě ví. A tohle to byla přesně písnička pro jednoho borce, který tam chodil, on byl lehce, byl letardovaný a vždycky říká: ahoj, zahrej mi Sigina, haleluja.
0: To bylo ono, tak to máš na to krásné vzpomínky. Na to
1: jasně,
0: písničku.
1: Jsem říkal za dvě deci vodky cokoliv, že jo. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Promiň.
1: Ježišmarja, ty už to zapla, já jsem si nevšiml toho červeného světla.
0: Já jsem si toho taky nevšimla.
1: Ty až teď jsi mě osilnila, jo, tak já se omlouvám velice všem.
0: Počkej, až teď jsem tě osilnila? To teda pustě,
1: já myslím tím červeným světlem.
0: Jako roce a půl, co spolu vysíláme. No,
1: Ježíši Kriste, ona je vztahovačná jak malé děcko. No není to baba, je to baba. Lidi, jestli si vzpomínáte na včerejšek, tak my jsme se domlouvali na tom, že nám pošlete, jestli teda chcete nějaké ty fotky, jak jste vypadali v první třídě. My potom z toho uděláme koláž a hodíme to na naše sítě, ať se prostě zasmějeme a zaspomínáme na staré časy. Tak dívte naše
0: se.
1: Fotka nějaká už je.
0: Jo.
1: Míša má fotku, já mám fotku a dokonce Jiřinka nám poslala už fotku taky. Takže na WhatsApp 7737136 posílejte.
0: Posílejte, my už se tady bavíme. Já jdu teda hledat teďka Jiřinku, tebe jsem poznala na první dobrou.
1: Jo, to je pravda.
0: U mě si to měl velmi jednoduché, protože já tam jsem
1: ty
0: sama
1: máš solo
0: na té
1: fotku,
0: fotce.
1: No.
0: Já mám takovou tu s tím slabikářem.
1: Ale
0: no.
1: Já když vidím to její triko, tak to je normálně, to je rebelka a smrt v jednom, jako. To je prostě konec světa.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
6: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
7: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
9: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Proč mi nezapneš ten mikrofon?
2: Ježíši, protože někdy říkáš, že to zapínám brzo, pak zase, že to zapínám pozdě. Ty jsi dneska na mě úplně hr.
1: Nejsem, já jsem úplně tak nastartovaný a chtěl jsem něco říct a úplně jsem na to zapomněl. Já už vím, začíná vaše oblíbená soutěž, pravda nebo lež?
2: Tak to si řekl opravdu krásně. To nám už bylo tady tato věta. No.
1: Já vím, no. Nezapomeňte, že od včerejška hrajeme pouze přes naši aplikaci, takže skočte si do obchodu, tím myslíme Google nebo prostě jablečný obchod, nebo jaký máte telefon a okamžitě si stáhněte naši apku a nezapomeňte tam zadat telefonní číslo, e-mail a svoje jméno.
2: Dobře, že jsi to řekl, protože já bych zase na konci řekla telefonní číslo, na které mají psát hlasovky a posílat zprávy a tak dále. Vyhrajeme o 2000 korun do Palouku. Finále bude v pátek, to vy víte, to vy znáte. No ale musíte odpovědět na pravdu nebo lež. Která dneska zní ta otázka?
1: Otázka zní, když už jsme u těch fotek, ta Mikaela tady má svou fotku z první třídy a je pravda a nebo lež, že má na triku zombíka? Aplikace, hlasovky, anebo prostě nám napište, je to na vás.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: No, milí zlatí drazí, tak dneska jste se opět nechali někteří nachytat, protože dneska to skutečně byla pravda. Vy budete ještě zírat, protože já tu fotku u sebe mám, já jsem si ji nechala mamkou poslat a já vám ji nazdílím. My totiž děláme koláž z toho, co jste poslali i vy. Můžete hádat, která jsem já. Takže já jsem opravdu měla na sobě červené tričko, kde je napsané skate a tam byla brutální nějaká komiksová zombie postava prostě, jo?
2: Zombie hlava,
1: no. Zombie hlava, no. To byla jako celá postava na skateu, to není tam vidět, protože sedím za tím stolem. Jo?
2: Dneska pravda.
1: Pravda, pravdoucí.
2: Kdo vyhrál? Kdo postupuje?
1: Já nejdřív teda musím říct, že vás velmi chválím. Že vás musím pochválit za ty zprávy na aplikaci, že jste se rozjeli.
2: Je to super. Fakt hodně. Je to super.
1: A Čeněk tady píše už, to nemůžu přečíst, ani to je prostě. No do pr. Píše.
2: Doprkvančit samozřejmě chtěl napsat.
1: Jen počkej, jak se podívej na sociální sítě potom. A takže to jsem vás pochválila, no máme tady i nějaké hlasovky.
3: Je to pravda, nevěděla, že se bude fotit a měla zombie tričko.
1: No, je to tak.
2: Hele, to je borec, který musel poslouchat včerejší vysílání, jako klobouk dolů.
1: To je Peťa, ten má prostě přehled no, maximální,
2: ten
1: že
2: ten s tím rádiem chodí i spát.
1: Ano, ten chodí, a ještě tady.
4: Ahoj, je to pravda a má ho na červeném tričku.
1: To taky poslouchá Andrejka, úplně bystrá jak hrom. Já jsem dneska vybrala Martina, koncové jeho číslo je 961 a tenhle postupuje.
2: Už napsal, tak super.
1: Jo, tenhle postupuje do finále.
2: Jasně, tak my gratulujeme a vy lidi nezapomeňte do té aplikace opravdu celé jméno, e-mail a telefonní číslo, fakt je to nutné. Děkujeme moc krát,
1: no a teďka už zase můžeme klidně na WhatsApp posílat ty fotky, nezapomeňte.
2: Jo, fotky.
1: Prdel to bude.
2: Jo.
5: No, super.
0: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Být či nebýt, toč otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Kdyby vám bylo líto, že jste nic nevyhráli, tak se nebojte, protože my dneska ještě budeme soutěžit po 16. hodině. Máme tady hosta Kubu ze zvíženo.cz. Budeme se bavit o třetím offroadovém grill off srazu, který bude na Vřesinské strži. No a myslím, že budeme rozdávat víkendové vstupné pro rodinné. Takhle, rodinné vstupné. Rodinné.
1: Jakože pro čtyři třeba.
0: Třeba pro čtyři.
1: Dva plus dva.
0: Dva plus dva, přesně
1: horší,
0: tak.
1: Horší by bylo, kdyby to bylo třeba 2+11.
0: Tohle v nabídce nemají, no. Tak budete muset dokoupit asi, sorry.
1: Tak vydržte.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní nehoda je nahlášena v ulici Šalomounova, kousek od Lidické, Ostrava Vítkovice, tam je nehoda dvou osobních automobilů a jinak to vypadá, že to je vše. I tak pozor na cestách.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: vždycky smích. Vy posloucháte Marka a Michaelu. Ano, to je rychlá rota na Fresh rádiu. To je rádio, které radíte, vaše rádio, metropolitní rádio.
1: Oni ho neradí, oni ho ladí. My jsme strašně rádi, že jste s námi.
0: Oni ho rádi ladí.
1: Rádi ladí, výborně. Tak to jsem ti ještě nahrál na lepší smeč, než jsi mi nehodila ty. V každém případě ještě jednou musíme poděkovat za všechny fotky, které nám posíláte. A myslím si, že to bude koláž jako blázen.
0: Už je, no. Tak hele, zase jako ne? Tolik jich nepřišlo.
1: No tak já vím, že jich nebude
0: tolik jich nepřišlo, ale už jsem to tady naházla do své aplikace. Už to tam ty fotky mám, takže za malou chviličku to budu sdílet.
1: No tak těšíme se na to, jinak Spáně. Vítejte v další hodince Rychlé roty na frekvencích 886, 103.6 a 106.5 FM.
0: Jsem zvědavá, kdo nás pozná. Fakt jsem zvědavá.
1: Jo, jestli napíšou. Jo, uvidíme.
0: Dobře.

0: ženami a přátelé, kdo máte tu apku a trošku se v tom začínáte pohybovat, tak zjišťujete, že jsme tam právě přidali jednu věc, která se jmenuje anketa, jo? A je to anketa pro úplně všechny, kdy se vás ptáme, jestli byste uvítali ve zprávách emoji kliknutím přímo na tu zprávu, jo? Dejte nám vědět, ano, ne, anebo je mi to fuk, jo? To znamená, že když vám vlastně přijde zpráva od nás, tak vy to můžete olajkovat hned, aniž byste psali další zprávu, anebo spíše to je i pro nás, že vy, když nám napíšete jste fajní, tak my to třeba smajlíkem, jakože dáme srdíčko nebo tak, jako co? Ať je to pro urychlení.
1: Prosím vás, já bych to vysvětlila, Marek prostě sbírá lajky. Jo? On vám napíše zprávu a ho zajímá, kolik lajků nazbírá, takže chtějte to.
0: Ano, super, chtějíme to, hlavně to je názor od naší blondýny. Děkujeme a mějte krásné odpoledne.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: anebo někoho jako svou partnerku nebo partnera infragranty, což se taky jako stalo. Manžel takhle nachytal svou milou, ale pokutu bude platit on, protože vlastně ji jakoby sledoval. Takže ona ještě tím, že krom toho, že se rozvádí, tak bude teda platit pokutu on, i když ji načapal. Což mi přijde jako velice vtipné, že tohle si lidi takhle jako dělají.
1: Já si úplně nevím, jestli mi to přijde úplně vtipné, protože tohle to je. Jestli byli v rozvodovém řízení a on to použil vlastně až po a nebyl to důvod toho rozvodu, tak v tom případě to chápu. Ale tohle to je důvod k rozvodu za mě.
0: Že tě takhle. A co když měl podezření? No tak to je jako dobrá věc, ne? No,
1: tak to měl vytáhnout pravděpodobně až u toho soudu a neměl to jako nikde takhle, hodit. Jo? Neměl to nikde hodit třeba na sítě nebo něco. Já nevím, jestli to dál na sítě, nebo
0: sítě to nedal.
1: Nedal
0: podle mě.
1: No ale kdyby to vytáhl u toho soudu, toto je důvod rozvodu. A soudce by mu řekl, vy ještě zaplatíte pokutu, že jste ji sledoval, no tak už by uměl ten soudce.
0: Já si jenom říkám, jestli tohle jako fakt chceme. Víš, já mám taky doma robota, naštěstí ne toho úplně s tou kamerou, který by mě se jako sledovat,
1: no dobře, ale tak,
0: nechtěla,
1: ale... No, tak ty můžeš zahýbat jinde.

0: věc.
1: Ano.
2: Saxobeats.
0: Sandra Stem, Saxobeats, je rychlejší, OK.
2: Promiň, teď jsem tě předběhla.
0: Ne, to nevadí, ty jsi mladší, to můžeš, jako v pohodě. V některých věcech mě můžeš předběhnout, ale já v některých věcech tě doběhnu, v některých tě nedoběhnu ani nepředběhnu.
2: No. A ve kterých tě můžu doběhnout?
0: No to, co se ti povedlo teďka třeba.
2: Teďka, jako. To můžu, jo? To a můžeš, ve kterých no. Nemůžu?
0: To je moc soukromé.
2: Tak já to hned vypínám. Počkej, už jsem to vypla, Maro, už mi to řekni.
0: Jasně, v pohodě, nic ti neřeknu. Co jsi chtěla vůbec jako vytáhnout tady do éteru?
2: Já jsem chtěla vytáhnout to, že za malou chvíličku tady máme hosta a že už je dole a mu musím jít otevřít. Takže...
0: Počkej, to je ten, co řídí ty šílené vozy?
2: To je ten, co řídí ty šílené vozy a moji pandu.
0: Michaela Panda a její banda. Těšte se. Rajva, bezpečný domov i pracoviště. Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce. Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě.
3: Trajva.cz. Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to vypadá aktuálně na cestách? No podívejte se, v Opavě na Kruháči, jak je Kaufland, ano, je to tenhle kruháč, tak tam jsou dva osobní automobily v sobě, další dopravní nehodu máme nahlášenou ve Frýdku místku, tam je havárie cyklisty, taktéž u Kauflandu, tak už dneska nejezděte do Kauflandu, asi raději ani v Ostravě. A na silnici 56 to je taky kruháč a to je tady u našeho velkého outlet Arena Moravia, tak tam jsou dva osobní automobily v sobě a je to podle mě ve směru, nevím, na Brno asi, nebo tam někde. Jak se, ne, je to přímo z toho sjezdu. No prosím vás, na kruháčích a u Kauflandu opatrně.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
15: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.
16: Hold

0: Těsně po 16. hodince vy posloucháte Fresh Radio, Marek a Mikaela, my už tady nejsme sami, protože jak jsme slibovali, máme tady hosta a jak ty si říkal, Mikaela a Panda a její banda, tak já už tady mám Kubu Hološu, neboli Krtka ze Zvýšeno.cz, ahoj!
1: Hezké odpoledne, ahoj!
2: Hezké odpoledne všem, ahoj!
0: Jestli jste viděli na mém profilu, anebo na profilu Fresh Radio, to, co se mi dělo v pátek, my jsme o tom tady s Markem i hovořili, a to, co se dělo s mou Pandou, tak to je přesně ten člověk, který to celé způsobil. Mi trauma.
1: Ano, mimochodem Panda stále nejezdí a nejezdí.
0: Ale ne, jezdí. Jezdil se právě dneska divil, když přišel a říká, ty my jsme jí malo pojezdili, ale bo venku stojí. Je to tak?
2: Je třeba to ještě pořádně protáhnout.
0: Jo, no, tak dobře, ale já přijdu pěšky v sobotu teda asi. Hele, my jsme se tady pozvali, proto řekni nám nejprve i našim posluchačům, co je Zvýšeno, kdo je Zvýšeno, odkud se to vzalo, prosím, vysvětli.
2: Jo, tohle je dlouhý příběh, takže jenom spíš asi krátce. Zvýšeno je, řekněme, firma, která se zabývá úpravou, individuální úpravou a přestavbama aut offroadových. Už v tom názvu jako Zvýšeno to má svůj důvod. My se staráme o to, aby všichni, kdo jezdí v terénu, měli pohodlí, a proto děláme maximum, že jo?
0: Pohodlí.
2: No tak ty jsi to zažila, nazýváš, tak jo? Jako neříkej, že ne.
0: Ale ne, ale bylo fakt, to bylo pohodlné, ty auta, byla to
1: jo,
0: super.
1: Jo, seděla si určitě jako v bavlnce.
0: Jako seděla jsem jako v bavlnce, než jsem jela s ním v autě, ale zas musím říct, že já to teda jako tady možná trošku jako zveličuju, i když já jsem se teda fakt jako bála, že Kuba jako řídil dobře a že jsem se s ním jako vlastně cítila jako dobře.
2: Jo? Škoda, že takhle, jsem to nevypadala.
0: No nevypadala, ale když to zhrnu, tak tě musím pochválit. To jsem tím chtěla říct.
2: A děkuju, tak to mě těší.
0: Jo. Hele, my jsme tady taky kvůli akce, která se bude konat o víkendu. Kubo, ještě mi řekni, to je tvoje firma, ty jsi ji založil, byl to tvůj nápad, jak ses k tomu dostal?
2: Je to můj nápad, založil jsem to, nebo vzniklo to u mě, ano, a dopadlo to, nebo vzniklo to tak, že spíš to byla shoda okolností, kdy jsme se dostali k autu, které vlastně bylo offroad. No a to víš, začneš zkoušet, až se dostaneš tam, že si řekneš, tyjo, pojďme to zkusit víc a přidají se k tobě lidi. No a najednou je z toho banda, která začne jezdit a...
0: Jak dlouho to teda provozuješ?
2: Tyjo, už je to 5 let, no.
0: Uh-huh. A kolik vás je okolo?
2: Troufnu si říct, že je to ve stovkách.
0: Ve stovkách. Mm. Tak jo, tak to není malý počet. No co se bude dít o víkendu, to se dozvíte za malou chviličku. A tohle je Kuba, neboli Krtek ze Zvýšeno.cz. Grill Off 2026. Tak ještě jednou hezké odpoledne.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM. I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Offroady, offroady.
1: Grill Off 2026.
0: Grill off. My tady máme Kubu Krtka ze Zvýšeno.cz a on nám všechno poví o té akci, která se bude teďka o víkendu konat, ale jak se dívám na to jeho triko, tak tam je napsané, to bude asi moto. Vy rychle, my všude. Jo? Co to je jako? Co si mám pod tím představit, prosím tě?
2: A hlavně si jedna z mála, která to řekla fakt dobře.
0: Většinou to bývá, dobrá, víš?
2: Jo, takhle, ale většinou to bývá naopak.
3: Natrénováno.
2: Je příprava byla, to je vidět.
0: Jsem se snažila.
2: Takže, co to znamená? Tak po asfaltu jezdí všichni, to víme. Po cestě umí jezdit každý, ale my jezdíme všude. My
0: tam
2: si tu cestu razíme.
0: A vy jste prostě všude.
2: Přesně tak.
0: A ten pátek byl toho důkazem. Já jsem taky měla pocit, že jsme byli úplně všude.
2: Ano.
0: Mm-hmm. A teďka pojďme prosím tě teda k tomu, ty jsi řekl, že to děláš 5 let, je vás okolo 100 lidí, možná víc, možná tak nějak.
1: Jak to vzniklo? Prostě.
0: Jak to vzniklo, to jsme se taky už vlastně trošku jsme to načali, ale jak vzniklo Grill Off, to je třetí ročník.
3: K tomu jako.
2: Grill Off vznikl vlastně na základě toho, že bývá i problém s tím, kde jezdit, takže jsme si jako řekli, že bude třeba udělat něco, kde se můžeme potkat, pokecat. A zároveň prostě samozřejmě si poměřit, jak to říct slušně?
3: Pindíky.
2: Pindíky, poměřit pindíky, kdo má hezčí, větší a vyšší auto. A tak se vlastně zrodila myšlenka, že uděláme grillov. No. Spojíme dvě věci dokupy, to znamená grillování a offroad. No a letos už je to třetí ročník.
0: Dobře, a teďka mi řekni, co tam vlastně všechno, pojďme ty naše posluchače trošku nalákat, co je tam jako všechno čeká. Je to teďka o víkendu, abychom to zase připomněli a upřesnili. Vřesinská strž tady u Ostravy. A co tam všechno na naše posluchače čeká?
3: Já ještě teda než odpovíš, tak já bych ještě k tomu takovou doplňující otázku, jestli je třeba i nějaká soutěž v tom grilování, jako kdo bude mít křupavější prase, nebo tak, jako mě napadlo.
2: Letos jsme řekli, že kluci ze Snížena dělají food festival, takže úplně nepotřebujeme food festival asi 20krát v Ostravě.
3: Určitě.
2: Takže pro nás je směrodatné, že si prostě ten steak přijdeš dát a je úplně jedno, jestli ho dělá Jamie Oliver, anebo ho bude dělat Zenda Drollreich, to už je úplně jedno. Takže pro nás je primárně důležité to ježdění a to jídlo už je jenom bonus.
3: Mm-hmm, jasně, rozumím.
2: Takže o víkendu se hlavně můžeš těšit na to, že primárně budeš jezdit offroad. Můžeš si to zkusit, bude tam off taxi, takže tě naloží kořen, sveze tě to, co zažila Míša s náma. Další věc, budou se přijíždět vraky, wow. Což jako u nás není úplně vidno, takže budou prostě auta skákat po autech.
3: A to máte takové to obrovské auto s těma velkýma kolama, jak jsem viděl v amerických filmech?
2: No ne, to zase není Monster Truck. To už není zase ono. To už není ono, takže my máme normální auta, ale budeme skákat po normálních autech. Další věc, která bude jako lidi asi bavit, tak si myslím, že bude trať, kterou jsme postavili. Jo, to znamená spousta různých překvapení a dost brutálních překážek. Jo, třeba asi ne, nebudem to zmiňovat.
0: Neříkej,
3: ale jestli jsem dobře viděl
0: ve
3: videu, tak to začalo vlastně sekáním kleče. Je to ono?
2: Ano, tím to začalo. tím to začalo.
3: Uvidíte o víkendu, čím to skončí, že?
2: Přesně tak.
3: Musíte přijít.
0: To se uvidí. Hele, tam budou i nějaké soutěže těch offroadáků, to znamená, že budou soutěžit mezi sebou, nebo jak je tohle vyřešeno?
2: Víš co, my jsme ty soutěže spíš letos chtěli nechat bokem, my jsme se zaměřili čistě na to ježdění pro ty kluky, ale určitě budou tam mít nějaké tahání vraku na čas, bude tam hot gumou offroadovou samozřejmě, bude tam nějaké pití piva, prostě takové ty klasické soutěže, kde si kluci můžou zase poměřit, co zvládnou.
0: Jo, a začíná se v sobotu?
2: Začíná se v pátek.
0: V pátek, dobře. A ten hlavní program je v sobotu?
2: A hlavní program je samozřejmě v sobotu, protože máme informace, že přijdou kluci z celé republiky, měli přijet i zahraniční účastníci, to znamená Polsko, Slovensko, dokonce máme tam i nějakého Maďara, takže je třeba, aby se mohli ubytovat, projít si ten areál, pojezdit si už ten pátek.
0: Takže pátek je už takový warm-up, řekněme tomu, rozehřívací.
3: Tak,
0: v sobotu je hlavní program a začíná se a končí v sobotu v kolik?
2: Začíná se v sobotu v 9 ráno a končí se, řekněme, diskotékou kolem 1 v noci, pokud nás to bude bavit.
0: Jo. A neděle?
2: V neděli ta je závěrečná, tak jak to bylo zmiňované i na sítích, tak to zmíním znovu. Byli jsme požádáni ze strany obce Vřesina, aby jsme v neděli jako dodrželi
0: nedělní
2: obecní klid. Takže budeme se snažit do té 12. ještě těm lidem něco ukázat, aby si kluci zajezdili, ale prostě ve 12 hodin v neděli to ukončíme.
0: No, to zní fér, to zní dobře.
3: Jo, to se lidi potom aspoň uklidní, ještě si zanadávají a pak budou v klidu spát, aby mohli v pondělí do práce.
0: No, a třeba tak. My si teďka zasoutěžíme, protože milí posluchači, my jsme vám to slibovali. A právě teď si zahrajeme o rodinné vstupné, to znamená 2+2 lístky pro dva dospělé a dvě děti.
3: Je nám líto, kdo má více dětí, tak
0: už jsme tady dneska řešili, že tady byl jeden, který říkal, že nemůže hrát, protože má +5. Bohužel. No, tak, ale tak už by měl i dospělé děti, tak to by tam taky nefungovalo. Nicméně, teďka je ta chvíle a Kuba se vás ptá.
2: Jak zní moto zvýšena?
0: Já vám napovím, že to najdete klidně. Zvýšeno.cz, tam se podívejte.
2: Mám to na tričku.
0: Máš to na tričku?
3: Jo, všichni to vidíme.
0: 77337136.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz, Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Marek a Mikaela na Fresh Radio. Fresh

0: Dualipa feat The Baby, Levitating. Já si myslím, že levitovat se o víkendu taky bude.
1: Myslím, že určitě.
0: Minimálně v těch autech na Vřesnické strži na Grill of 2026, protože to, co tam zažijete, tam bude lítat bláto vzduchem. Je to tak,
2: a nejenom bláto, ale i auta.
1: Pojďme na správnou odpověď.
0: Možná já taky.
1: Hele. Vy rychle, my všude.
0: Dobrý jsi. Je to tak, my jsme se vás ptali na to, abyste mohli vyhrát lístky, rodinné vstupné 2 plus 2. Jaké je moto, se vás Kuba ptal. A je to tak, jak říká Marek, vy rychle, my všude. Potvrzuješ?
2: Potvrzuju, ale Marek si to přečet na tričku, nemůže vyhrát.
0: No ne, ne, to ne.
1: Já jsem to přečet jako správnou odpověď právě Moniky, která to vyhrála s koncovým číslem 159.
0: My jí velmi gratulujeme. Mončo, já myslím, že Kubo to bude tak na guest listu, že jo? Budu
2: určitě,
0: na guest listu,
2: určitě.
0: Takže tam přijdete a prostě si to užijete. Já tam budu taky, takže se na vás moc těším v sobotu. A pojďme ještě zpátky teďka k tobě, protože mě zajímá, kolik máš aut, kolik jich máš pojízdných, kolik jich máš rozebraných a kolikrát si ho převrátil třeba.
2: Dobře, změníš tu otázku úplně celou, jo, protože všichni známí, kteří to poslouchají, tak si myslím, že teďka by odpadli, takže ne. Oni by věděli, že lžu, protože do éteru to pustit nemůžeš, takže...
0: Jak to, že to nemůžeš pustit do éteru?
1: No, protože by si všichni mysleli, že je miliardář a ještě po nich chce vstupné.
0: Ne, no počkej, ale
2: ne,
0: kdybyste...
2: Ne, spíš, že mám brakoviště.
1: Jo.
0: Hele, to vůbec nevadí, to budeme spolu v klubu, protože když jste viděla má auta, čím jsme přijeli, tak já vlastně taky jezdím vraky, jo. Takže můžeme mít společné vrakoviště. Takové sdílené vrakoviště můžeme mít, Kubo.
2: Super, takže kdo se budete chtít přidat, dáme vám adresy, můžete vozit svoje vraky.
0: Kdo se chce svého vraku zbavit, ten dovést taky o víkendu, protože ty si říkal, že se po vracích bude jezdit.
2: Přesně tak.
0: Takže já přece jenom dojdu pěšky, protože moje panda by asi skončila nedobře.
2: Tvoje panda by... Už nebyla pandou.
0: No, to si právě myslím, to se trošku bojím.
1: Panda bez střechy třeba.
2: Ale když si vezmeš tašky z Kauflandu, tak ta tam potom narveš.
1: Si můžeš zbytky odnést domů.
2: Přesně tak.
1: Okay. Jo, a doporučuju ještě minimálně kanister, aby si vypustila benzín.
0: Aj, vy jste moudří, pánové. Vy jste se tady na mě dneska nachystali a spekli.
1: Kubi,
0: ale pojďme, mě ještě zajímá,

0: kolikrát si nějaké auto teda převrátil? Měl jsi nějakou závažnější nehodu, co se týče offroadu?
1: Třeba ne. I se zraněním?
2: Ne, naštěstí jako přímo v offroadu ne. Na cestě samozřejmě jich pár bylo, ale v offroadu jako kulačky byly.
0: Mm-hmm.
2: Jo, prostě převrátilo se, ale to se tak někdy stane. Prostě z kopce se musíš kulat.
0: Jo. Takže já jsem měla štěstí, že jsem se s tebou nekulala.
2: Tak jezdila si po třech, to jsi sama viděla.
0: No to jsem viděla.
2: Že se zhoupala.
0: Bylo to dobrodružné, já vám to doporučuji zažít, protože je to opravdu mimo komfortní zónu. A kolik tam budeš mít jezdců? Víš to už teď?
2: Víš co, v předprodeji je prodaných desítky vstupenek.
0: Mm-hmm.
2: Jo, přesné číslo bych ti z hlavy jako fakt kecal.
0: Jasné, nepotřebujem.
2: Ale je přislíbená spousta jako účastníků na základě počasí. A to by mělo vyjít, takže troufám si říct, že pokoříme 150-200 aut.
0: 150-200 aut, jo. Tak to je velmi pěkné. Marku, prosím tě, ty jsi někdy řídil takové auto, nebo jsi jel?
1: Ne.
0: Ne, nikdy.
1: Tak velké auto ne, no.
0: Nikdy v životě, jo. No, taky mohl bys mít příležitost, ale ty o víkendu nemůžeš, že?
1: Samozřejmě, že nemůžu, já jsem pořád akční a v práci.
0: Hele, a ještě mám vlastně jako další dotaz, který mě velmi zajímá. Kolik je žen tady v tomhle tvojem seskupení? Nejenom, ale kolik vlastně je vůbec řidiček jako offroadu?
2: Jo, je paradoxně dost holek, které to chcou zkusit. Už přece jenom odpadávají takové ty lakavé placky na zemi,
0: mm-hmm.
2: Pořád to ty holky baví, ale už jsem zažil, kdy opravdu přijela, není to tak dávno, děvčina až z Brna, protože to chtěla zkusit, takže normálně v neděli sedla do svého osobního auta, přijela až tady do Ostravy, aby si to fakt vyzkoušela, strávila prostě odpoledne tím, že se nechala vozit, sama si to vyzkoušela, byla nadšená a myslím, že dokonce ta fabka, co s ní přijela, už je na Bazošu.
0: A kupuje si offroada.
2: Chce offroada,
0: ne.
2: No, fakt.
0: Takhle jste je nakazili, jo.
2: Jo, takže jsou holky, jsou.
0: Hele, já se přiznám, že vlastně je to tak, že mě to víc bavilo řídit, než sedět vedle tebe, takže potom, když jsem to řídila, tak já asi ty holky jako chápu. A vlastně chápu i vás, může, že ten adrenalin za tím volantem je jako fajn.
2: Jo, to už prostě k tomu patří a víš co, pokud to fakt nevyzkoušíš a nezažiješ to, tak ti to nic neřekne, ale ve chvíli, kdy do toho sedneš a pak jako bonus to řídíš, tak to prostě chceš.
0: Ty si opravuješ auta sám?
2: Bohužel, no.
0: Bohužel.
2: Bohužel.
0: Asi je to ta levnější varianta, co?
2: Mnohem levnější varianta. Mnohem levnější.
0: Jo. A co všechno zvládneš jako opravit?
2: Tak to je taky takové rozsáhlé téma. Jako v podstatě musíš si to vždycky spravit, když chceš jezdit, tak ti to řeknu.
0: Mm-hmm.
2: Jo, to znamená prostě motor, podvozek, všechno.
0: A pojízdných aut aspoň máš kolik? Nebo kolik tam uvidíme tvých aut?
1: No. Zase narážíš na ten počet.
0: Dobře, tak to pardon. Tak já znám to jedno černé, ty jsi tomu říkal, že to je jaký, tady nebudu říkat, arabač, nebo jak mu říkáš, ne? Nebo jak jsi říkal tomu auto? Tak nějak jsi říkal.
2: Jo, arab, no.
0: No, a nevím proč. Proč mu tak říkáš?
2: Tak je to takový kostitřas, prostě.
0: Kostitřas.
2: Přesně. To je arab je arab.
0: Jo, prostě. Jo. Takže tak jak můžeš mít arabského plnokrevníka, tak máš takové arabské auto.
2: Ano.
0: Jasně. A, takže to tam bude.
2: To tam bude.
0: To jsme nezničili úplně minulý týden.
2: Ne, ty jsi ho nezničila, pravda.
1: Asi někdo dostal šanci jiný, ne?
2: Jo, asi bude další, no, Míša, no. Která prostě přijde a zničí auto.
0: Tentokrát mi to prošlo. Hele, fajn, my se blížíme do finále, Kubo, je něco, co bys ještě chtěl sdílet a sdělit našim posluchačům, co třeba nezaznělo a vzkázat?
2: Tak určitě to, že bude to akce, na kterou jsou všichni zvaní, všichni určitě jsou vítáni. Myslím si, že nebude se nikdo z těch lidí nudit, ať už prckové, střední třída, starší lidi, prostě všichni, jo, je to opravdu pro všechny. Bude to zábava se vší parádou,
0: mm-hmm.
2: Myslím si, že každý si přijde na to svoje, vybereš si. A to podstatné, co je, aby jsme si to všichni užili.
1: Kubo, já mám ještě jednu prosbu, co se týče informací. Máte nějaké webovky, kdyby někdo hledal něco podrobnějšího k tomu, jestli můžeš navést ty lidi?
2: Určitě, je to úplně jednoduché. www.zvýšeno.cz. Tam se dozvíš úplně všechno.
0: Lístky jsou v předprodeji.
2: Přesně
0: a
2: tak.
0: Budou i na místě.
2: Budou i na místě.
0: Děkujeme moc.
1: Díky moc za návštěvu.
0: Kuba,
1: bylo to super.
0: Neboli Krtek, zvýšeno.cz, Grill Off 2026. Ať se to vydaří.
2: Super, vidíme se v sobotu. Mějte se.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: A jak pak to vypadá na cestách? Dopravní nehoda, dvě osobní auta jsou u Kapličky na Slezské Ostravě, takže tam je dopravní nehoda, tam si dávejte pozor. Další pořád ještě u toho velkého kruháče u Outletu. No a potom tady mám dopravní nehodu u Nového Jičína. Kuba, tu ještě je Jakubčovice nad Odrou, tam je dopravní nehoda.
2: OK, no Anes, dnes nás čeká nadstandardní středeční večer, proč nadstandardní, to se dozvíte za chviličku, protože od 17 hodin klasicky Fresh Mix a Aleš Bruna, no a od 19 do 21 hodin Fatal Terror DJ Show, a to je ten nadstandard. Takže opět klacky v kýblu v akci tady u nás na Fresh Radio.
1: No, tak to se máte na co těšit, milí zlatí. Čágo Bélo, zítra.
2: Po 14. hodině.
1: Ahoj.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: It's Mr. Worldwide, AGA, reporting live from Cape Canaveral.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
9: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
10: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
11: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
12: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Tak je zkou středu, jste na Freši, in the mix. You're the only reason that the city girls up right now. Bohužel nám skončily prázdniny a taky léto roku 2026, když ještě asi teplo bude. Vyhrožují, že září bude hodně teplé. Ale přece jenom bychom měli a děláme revizi letních, tedy prázdninových hitů, takzvaný Holiday Mix je tady. Best of Holiday 2026. Tak přijde hezký poslech. Kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Je tam i odkaz ke zlovou poslechu či ke stažení těch 20 největších prázdninových hitů. Tady je My Chico. Afro Hausík od rumunského DJ Goje.

Dance Theria, to je název nejenom singlu americké Madony z nového alba, ale také klub, který fungoval v 80. letech, kde Madonna kdysi svoji kariéru, hvězdnou kariéru začínala. A proto tady nazvala svůj nový single z alba Dance Theria.

Letošní leto bylo ve znamení francouzskou Igela. Nebo Igela. Obojí je asi povoleno. Obojí slýchávám ze všech stran, protože o něm to bylo, to letošní léto. Taky musím prásnout, že jsem ho viděl naživo. Jeho 3hodinový setík na Ibize byl skvělý. Samozřejmě se všemi hity. Ozvala se tam i tahleta písnička, která je původně z roku 2025. Ale originál je z 82. od jamajské zpěvačky Sister Nancy. Bam, bam.

Tak, v rámci středy jsme se pustili v mixování do hitů, které pro nás, od nás znáte jednak z vysílání a jednak jste mohli slýchat ze všech stran v rámci léta a prázdnin letošního roku. Peggy Go! Jeho korejská DJka a producentka, který už jeden velký hitík na svém kontě má. A teď to zkoušela letos v létě s písničkou Woman a docela úspěšně.

Tak tak, letní písničky nejenom z klubů, ale i z éteru. Rain Me In, písnička, která vlastně vyšla už před rokem, ale pak se k Samu Fenderovi, britskému zpěváku, je přidala i zpěvačka Olivia Dean a ejhle, obrovská pecka. Hlavně teda v Anglii, kde trhla rekord. Dobře poslouchejte, byla 23 týdnů na vrcholu britské parády. Což je opravdu rekord. Od roku 1953 se to nikomu nepodařilo.

A znovu je tady. Už po druhé teda v hodinovém mixu letní muziky Usual. Francouzský DJ a producent, který je opravdu hodně jen tuhletu písničku se viděl naživo dokonce i se zpěvačkou Ultranate, která to zpívá. Moving to the Sun.

si dá David Guetta, French Montana, Shine. Ještě pořád, Usual, Hugel.

Léto, prázdniny, sluníčko, voda. Shine on me, baby. Opět pojďme z klubu do éteru. Americká zpěvačka Stella Lefty, její Boston, písnička, která málem došáhla za špici americké hitparády. Podílel se na ní Noah Cahen. A taky byla slyšet odevšad letos v létě.

Samozřejmě Talk to Me hrálo v létě všude, ale objevila se i nová písnička od holandského dua Another Silver Lines, která měla taky letní mood.

0: Fresh Mix.
1: Fresh Mix.
0: Když se tahle písnička na počátku června objevila, tak šla okamžitě dojít parád. Bylo jasné, že to bude letní věcka. Olivia Rodrigo. Si hlavě nové album a tohleto je Stupid Song.

Britský Joel Corey. Zrovna včera jsme uváděli jeho nový single, který hrajeme taky u nás na Freshi. Tohle to se objevilo na počátku léta a splnilo to svoje. Jako nebyly to miliardové prodeje, ale v létě to znělo všude. Whisper. Takový klasický piano housík a letní pohoda. Ta z toho čiší. Tak za chviličku pokračujeme, čeká nás třeba Jazzy, Ariana Grande, nebo Steve Lacy, Beyoncé, taky Oasis, ten na Fresh in the Mix a sjíždíme velké prázdninové hity.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a

0: hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Jirská Jazzy startuje další porci letní muziky, letních hitů, prázdninových hitů. Tak je Chris Lorenzo. Tady je Invisible, hezký poslech.

0: Jinak připomínám playlist můj Facebook. Je tam odkaz k poslechu a ke stažení do mobilního zařízení. Jinak Česek chystá celý album. Docela se na něj těším. Bude tam spolupráce s mnoha významnými DJ a producenty současné doby.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Jasně, nejenom klubové hity zněly kolem nás letos v létě. Americká Ariana Grande stihla vydat 8. album a na něm je písničku Petal. Jednak oficiální single, jednak to má něco společného s parfémem její značky. A taky to byl obrovský letní hit. Tady máme na Freshy, In The Mix.

Pozor, tohle to je slovenská bomba. Adéla Jirgová, tady Adéla. Dokonce s tím, s tou čárkou nad E. Aspoň takhle se prezentuje v Americe v hitparádě. Pravda, už na Slovensku nežije, žije a tvoří v Los Angeles. Tohle to je písnička, která pronikla do americké hitparády a stala se letním hitem.

in LA. Že jsem také někde četl, že se hlásila v konkurzu do Cats Eye, do té globální dívčí kapely, aby se nedostala, ale daří se jí dobře. Fresh Mix s Alešem Brunou.

americký Steve Lacy. A hlavně písnička, která je ze Spider-Mana. Oh yeah. Není dlouhá. Moc se tam nespívá. Ale běží při závěrečných titulcích a Spider-Man je bomba. Letní filmová bomba.

0: Davida, Davida, před chviličkou jsme o nich mluvili. Globální dívčí kapela Cat's Eye a jejich věc, která taky zasáhla mezi hity letošního léta, Animal. Pozor, taky napsal Ed Sheeran, ostatně je to slyšet. No. Ve videoklipu hraje Demi Moore. Prostě to tlačí a vyšlo.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Vzdali se Beyoncé, po třech letech je zpátky. Z ničeho nic. Vydala nový single bez žádné propagace. Samozřejmě okamžitě po Beyoncé to vlítlo do americké hitparády a všude po světě. Pak se přidal Jay-Z, single produkoval Pharrell Williams. Pro ní opět comeback jako blázen.

poté, co vytěsili celý svět úspěšným hitem Drákula, jsou tady australští Tame Impala zpátky, dokonce byli v Česku. Tohle je písnička taky z Spidermana. Loser, baby.

Samozřejmě v současných letních a prázdninových hitparádách se objevily i staré pecky, staré hity, staré věci. Doznívá tam Michael Jackson, ale objevil se tam i Oasis 1995. Wonderwall. Klasika. Jinak díky fotbalu zpívalo se to po vyhraných zápasech. Jinak turné a comeback z loňského roku Oasis po světě a hlavně po Anglii a tam těch zemích kolem. A pozor, v září bude celý dokument o Oasis. O albu What's the Story, Morning Glory a písničce Wonderwall.

Tak ve finále ještě jedna letní hymna letošního roku prázdninového 2026. My body isn't ready. Americký Somber. Připomínám kompletní playlist, můj Facebook, odkaz ke stažení taky. To bylo 20 nejhitů, prázdninových hitů letošního roku. Nemusíte s tím souhlasit, možná máte jiné, ale možná se tam našli taky ten svůj oblíbený letní. Fresh Mix.

0: summer. Pokud byste vlastně chtěli zkompletovat celé léto a všechny hity, tak si musíte poslechnout Best of Summer a taky Best of Holiday, které jsem vytvořil. Tak chviličku pokračujeme in the mix. Dáme trošku starší muziky.
1: Fresh Radio. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: I knew you would have said.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna. Tak pokračujeme ze včerejška. Včera první půle, dneska druhá, kratší. Best of Party Mix číslo 8. A staré pecky napříč žánry a věkem. Hezký poslech, tohleto je Koruna, Rhythm of the Night, 1993. Jsme si celou dobu mysleli, že ta Olga, co to zpívá, ten její úsměv, že to je Koruna. Ne, to byla jenom postavička vepředu.

italská kapela 1999 a slavné Blue. D-Body. Nedávno předělal taky David Guetta. Prostě je to takový kultovní popěvek, který asi se bude předělávat navždy. A vy jste na Freshie, my vzpomínáme. In the mix.

Přestože to byly Italové, italské duo Rigueira, tak v roce 1983 zpívali španělsky Vamos a la playa. A víš, to nebylo veselé. Zpívalo se v textu Pojďme na pláž, za chviličku to boukne, tak už si to pojďme jenom užít. Nebylo to příliš pozitivní, ale hit to byl obrovský. Produkovali La Bionda, celý album, na kterém byly tyhle ty první dvě velké pecky Vamos a la playa a No Tengo Dinero.

podstatě novější kousek 2008, italská Ina, italská rumunská Ina. I když ona se tak pohybuje na jihu Evropy, její debutový single Hot, obrovský hit tehdy, zase dodnes.

Originál 1998, Ruchy Věrch. To je ruská kapela. Písnička se jmenovala Pěsenka, pak to předělali v roce 2000 Class of Touch, tedy ATC. La la la la la, Around the World. Pak ještě samý remake, už skoro 10 let zpátky od Rehaba, nizozemského DJ. Prostě kultovka, eurodanceová, 2000.

Už nás tady před chvíličkou zvali Italové na pláž španělský, tedy Vamozela Playa. Teď ještě jedno pozvání od francouzské Mirandy. 1998. A její Vamozela Playa. Dva roky zpátky to přidělal Clooney, dokonce s Mirandou, tedy s originál interpretkou. Tak pojďme!

Tak připomínám kompletní playlist, můj Facebook, včera první půlka, dneska druhá. Všeho? No Fresh Party mixu číslo 8, kterému jdeme do finále. Víte, díky tomu, že prázdniny a léto skončily, chystáme samozřejmě pro vás, nebo já chystám, nové staré mixy, hezké spojení. Ale budeme se i vracet samozřejmě do minulosti, budeme oprašovat staré písničky, neboť máme rádi starou muziku.

Až zase někdy. 1979, KSRA mi vídá. S podtitulem If You Should Go. A francouzští Gypsy Brothers. 70, no jo. Fresh Mix s Alešem Brůdou.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: No, super.
10: Co no super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Tak dotancujeme to dokonce v rámci srdečního mixování tady na Freshi. Ještě jednou Ujil. Je velice aktivní, opravdu vydal celý album a na něm je písnička, která se jmenuje Where She Come From. Quavo,

Aplikace DA+. Fresh hraje stále dobře a stále silněji a stále víc všude po Česku. A nejenom po Česku, ale díky internetu i ve světě. Prince Karma, Better Off. Lehké tanečno ve finále středečního odpoledne či podvečera.

Some Like It Hot v nové verzi. Slavná písnička super kapely, která vznikla v roce 1984, napsala spolu pár hitů. Myslím, že jenom jedno album. Ale složení bylo neuvěřitelné na tu chvíli, na tu dobu. Robert Palmer jako zpěvák, Tony Thompson z kapely Chic, Bernard Edwards taky se Chic, ale hlavně člen kapely Duran Duran. Nebo více členů, dva dokonce tam byli z tehdy. Si to moc nespomínám, je to přece jenom dávno. Je to 100 let zpátky. Ale nový remix. Some Like It Hot.

Já už si vzpomínám, oni tenkrát se nějak dyran rozpadli, udělali si pauzu. Jedni udělali The Power Station, které právě posloucháte, jedni Arcadia. A nebyl, myslím, John a Andy, Taylorové.

Britney s Madonou. Verze, která v Anglii šla do první desítky. Samozřejmě okamžitě vypadla po prvním týdnu. Love Sensation.

tlačíme to do finále. Přidám ještě Robina Schulze, třeba taky Bonnie Tyler, která už je taky v hudebním nebi. Z ničeho nic se tam ocitla, díky nějaké komplikaci. Total Eclipse of the Heart v tanečním mixu už za chviličku ve finále. A zase zítra po 17. In the mix.

0: Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
7: 7.30. Vyspěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
8: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
7: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Příjemný, hezký středeční večer.
1: A příjemný školní středeční večer.
0: Ok, řekl jsem jako středa, že? Ok. No, jsem z toho nějak vypadl v letě, tak musím potrénovat.
1: Ne, hele, já mám ještě léto pořád.
0: Jo, ty máš léto, já už ne, já už mám podzim.
1: Jo? Ale furt chodíš v kraťasech, takže dobrý.
0: Co?
1: Yeah.
0: Monterky, kamo, otvíráme klub v pátek, tak já mám monterky, nevím jak ty, ty máš bělé boty, že?
1: Ne.
0: Hezky. Takže jsi pracovní kraťasech. Okay.
1: Jo, jo, takže pracovat už je třeba 2. září, jako... začíná vlastně klubová sezona, že festivaly jsou za náma, ne teda úplně všechny,
0: ale jsou
1: ale ty jakoby zásadní, které tady byly, pro nás to znamená Beats for Love a Let It Roll, ty jsou za náma.
0: Ano.
1: Beats for Love si dneska připomenem.
0: Ano.
1: Dvěmi sety,
0: jeden už pod náma hraje, to je Amerikán.
1: A druhý budou Agresor Banks.
0: Takže Neurofunk Party.
1: Dneska Neurofunk Party a trošku se to vztahuje k tomu, jaký bude další Slim Slam Drum, ale to si řekneme později.
0: Tak a teďka bychom to napravili na správnou míru. Vítá vás Elvis a Sifon u dalšího pokračování pořadu Fatal Terror.
1: Show! Bujakaša!
0: Tak. Takže se mějte fajn, užijte si poslech a za chvilku jsme zpátky.

0: dále posloucháte Fatální teroristy na Fresh Radio a Americana a jeho set z Beats for Love 2026, tudíž v podstatě nedávno.
1: Ano, to znamená čerstvá novinka.
0: Dneska, jak už jsme předsevzali, bude to trošku více neurofunk, takže pro ty, kteří mají rádi tvrdší drum and bassový žánr, tak to je úplně ideální.
1: Ano, my jsme se vyhli novinkám dneska, protože jsme nechtěli, není čas, že? Bo?
0: Je třeba makat na tom, abychom mohli konečně v pátek otevřít ten fabrik.
1: Ano, přesně tak. Tak a co si povíme dneska? Slibili jsme, že si řekneme něco o Beats for Love, jak to dopadlo.
0: Ano.
1: Pak si řekneme něco o Lady Drolu. Bylo ty tam byl, já ne, jak to vypadalo a jak se ti hrálo s Fantekem. A pak si něco řekneme o fabriku celkově, co nás čeká na podzim, případně na hře.
0: Je to tak. Takže mám začít Beatsy?
1: Já bych začal, ano. Beatsy byly takové první stěžení festival letošního leta. Hned co jsme jakoby ani nezavřeli skoro fabrik, že byli ještě afterparty, tak už jsme měli plnou hlavu festivalu.
0: Ano. Za mě opět velice úspěšné, opět se překonal návštěvnický rekord, čísla už se nezveřejňují pro to, abychom nedehonestovali jiné.
1: Tak to je dobrá strategie.
0: Za mě na hlavní stage jednoznačně NDC, je to král.
1: No my se tam líbili všichni ty dynamikaři, Dimension byl taky super.
0: Jo. Ale Andy.
1: Tak Andy.
0: Mimochodem ztratil flešku, takže.
1: Ztratil flešku a hledali jsme ho tam asi hodinu mezi konfetama, nenašli jsme ji. Ale pak jsme ho našli v jednom caseu CDčkovém.
0: Tak.
1: Takže když náš asistent Vojta balil CDčka, tak tam byla fleška, tak ho prostě vytáhnul a hodil ho prostě do toho kufru a zavřel to i s tím kufrem.
0: A přitom do toho kufru se dívali nejméně tři lidi.
1: Ty kufry se všechny projeli cíka, nikdo si ji tam nevšiml a až potom ho Vojta zase našel.
0: No takže šťastně Andy odjel s fleškou.
1: Jo, spokojený, že má všechny tracky v kapse.
0: A s novou čepičkou víc fedla.
1: Jo.
0: Že uvidíme, jestli tu šiltovku na něm někdy.
1: Ale jak tu flešku dostal do ruky, tak zářil jak sluníčko.
0: Co se týče drum and bassové stage, tak jsem slyšel velice pozitivní ohlasy na to, že se nezvou stále ty stejná jména, ale že třeba byl i Hospital Takeover na jeden celý den, Forbidden Society Label Night, samozřejmě pecka. Co víc říct, jako je třeba dávat
1: Já si myslím, že to je dobrý koncept, jako tohle co.
0: Je třeba dávat prostor jiným kvalitním umělcům.
1: A všem větvím drum and bassu hlavně, že
0: je
1: jo?
0: Je to přesně tak, no. Takže Beats for Love za mě na jedničku, málo jsem si poté odpočinul.
1: Málo?
0: Málo.
1: No tak to je tak, že když vlastně v letě jakoby makáš na baráku, že, tak jako si neodpočíneš.
0: No
1: že
0: ale
1: to je...
0: hlavně hned po Beats for Love Summer se začal řešit Beats for Love Winter.
1: Jo, jasně. Tak já jsem si taky tím barem neodpočinul.
0: Jo. To znamená, těšte se na Beats for Love Winter, kde drum and bassová stage vlastně bude totožná, protože budou dvě, dá se říct, totožné stage, jedna bude Love Stage, druhá Forge Stage, věnována drum and bassu, kde bude velice masivní line-up. Chtěl jsem říct bez českého zastoupení, ale nakonec jedno české zastoupení tam bude. A myslím si, že tohle už je venku.
1: To už ty backstage.
0: To bude exkluzivní back-to-back Indry jako Forbidden Society společně s Pityusem na závěr jednoho dne, takže pořádné klacky v kyblu.
1: Tak. A na druhé stage tam budou samé hauzíky, techna a hard.
0: Aha, techna, přesně tak. A nějaký ten
1: a je důležité říct, že Beats for Love Winter proběhne v Brně. Na výstavišti.
0: Každý dělá chyby.
1: Jasně. OK. Dobře. Tohle jsem nečekal. OK. Dobře, myslím, že jsme dlouzí, takže stále poslouchat Amerikana na Flash Radio. Fatal Terror show je s vámi. Fatal Terror.

0: This is Fresh Radio. Stále posloucháte Fatal Terror Show s Elvisem a Sifonem na Fresh Radio a my jsme v minulém vstupu probrali Beats for Love. No a teď je na řadě Let It Roll, protože to byl festival, který nasledoval vlastně 3 týdny nebo 4 týdny poté, přelom srpna a července, nebo července a srpna, Most, Jezero. Já jsem tam nejel, už to bylo po druhém Mostě, ani loni jsem tam nebyl, takže vlastně nevím, jak to vypadá. Já si Beats for Love pamatuju pořád jako z letiště.
1: Já jsem v podstatě původně jako vůbec neměl v plánu tam jet. Loni, a to jsme si vlastně říkali oba, nepojedem tam, necháme to, ať si to jakoby sedne a uvidíme, a protože vlastně na tom
0: zvědy, jasně.
1: Na tom line-upu toho Let It Rollu vlastně už se česká jména neobjevují a pokud ano, tak dávají spíš jakoby místo těm lokálnějším, stejně tak jako my asi víc možná protěžujeme jakoby lidi tady z regionu než jakoby z Čech. Ale dostal jsem nabídku přijet si zahrát, možná teda naposledy, ale uvidíme, protože tam opravdu to místo pro to Čechy není. S Fantekem back to back.
0: Jak se hrál s Kubajzem?
1: Bylo to super, bracho, bylo to super normálně. 55. minuta našeho hodinového satu jsem se podíval na hodinky a říkám, tyjo, ještě už jenom 5 minut, není možné. No, jako uběhlo to perfektně, já jsem se na tohle připravoval hlavně z hlediska toho, že jsem věděl, že jedu na velký drum and bassový festival, kde budou všichni hrát drum and bass a všichni budou hrát těch asi zhruba 30 až 40 drum and bassových skladeb furt dokola. Takže jsem vytáhl tajné zbraně.
0: Jasně, takže jsi to pojal jakoby
1: jedince. Takže jsem vytáhl tajné zbraně, producenty jako například Lexed nebo MJoy a podobné. Takže vlastně úplně neznámé mladé producenty. Myslím si, že si to sedlo jak prdel na hrnec. Bylo to jako skvělé. Hodlám v tomhle pokračovat, rozhodně. Rád bych tyto producenty taky pozval jako třeba i do fabriku, ale obávám se, že by na něho z líní nepřišlo. Nicméně dělají prostě skvělou jako prvotřídní hudbu.
0: Tak nahrál jsi se na Let It Rollu?
1: Ne.
0: No, tak tím bych začal.
1: Já bych začal tím, kdo měl ten set nahrávat.
0: Aha.
1: Pak nakonec jako, že nám nahraje jenom nějaké reelska a do finále se tam ani neobjevil.
0: Aha. No,
1: je tak... to jeden z našich kolegů.
0: Jo, okej, nebudem pomlouvat.
1: Nebudem pomlouvat, dobré, bylo to super, byla to záležitost okamžiku. Jinak, za mě prostředí Jezera Most na takový festival super, bylo to kompaktní, nemusel si chodit jakoby žádné dlouhé trasy na to, abys navštívil další stage. Možná v jeden moment jsem cítil, že Soundgarden se dost byl zvukově z jak se jmenovala ta stage? Factory?
0: Ano, jsou tvrdou, jasně.
1: Jsou tvrdou, takže v určitém místě to bylo takové, že se to hodně mlelo a vzhledem k tomu, že na Factory byl výborný, výborný zvuk a tom Soundgarden až takový nebyl, i když to byla 360, ale jako bylo to rozprostřené, takže možná tohle to dělalo problém, nicméně v tom stanu to bylo asi jako v pohodě. Jo, takže my jsme si zahrali skvěle, co bych tak vypíchl z toho programu tam, ať nejsem dlouhý, ať jsem krátký, Virus Trinity. Virus Trinity za mě nejlepší set festivalu.
0: To je Audio Edrage Optical?
1: Přesně tak. Naprostý nářez, jako úplně totálně nekompromisní. I když jako třeba Optikala mladší posluchači tolik neznají, tak je to taky jeden ze zakladatelů Virus Recording společně s Edrašem.
0: Ano.
1: A je to průkopník drum and bassový, taky vydával vlastní solo tracky, kdysi měli jsme to na vinilech, jakoby pořady nějakým způsobem aktivní. Pořád si užívá zelené ponožky, jako
0: jasně.
1: Je to super týpek a pro tu scénu udělal hodně a myslím si, že s Audiem a s Edrašem jako si maximálně padli do noty a dokážou prostě za 60 minut zahrát 80 tracků úplně jako neskutečně.
0: Super, no. Však Optical vlastně společně s Edrašem založili Virus. Myslím, že jejich bracha dělal grafiku na to, ne?
1: Jak
0: je ta starka?
1: No, ne bracha, bratranec. Jak on se jmenoval?
0: No. Já vím, no. Hraju od něho pár desek.
1: No, Paší.
0: No, přesně, ano,
1: a teď nevíme, jako jasné, ale to máš prostě v rodině, hej, my děláme triky, jo, já vám udělám ty
0: grafiku,
1: víš, jako dobré, ne?
0: A všechny ty vlastně výrusy dělal vlastně on? Ježišmarja, všechny ty triky jsou strašně pomalé.
1: No, takže ano, to jsou prostě legendy, které se drží dodnes a stále dělají skvělou hudbu a i když třeba jakoby ten Nebudofunk trošičku v Anglii umírá, nebo respektive vytlačují ho komerčnější styly, tak si myslím, že pořád má jakoby svoje místo a...
0: No tak když jsi se tomu říkal Techstep, že?
1: Techstep, přesně tak, jo. Takže zvlášť v České republice má jakoby hodně dobrou základnu, ještě někde jinde v Evropě, popřípadě někde jakoby na východě, na tom západě, teda tím myslím jakoby UK a US, tam to je asi víc jakoby o mainstreamu, nicméně my si do toho nenecháme kecat.
0: Tak přesně.
1: Jo? Takže za mě Lady Roll super, určitě jakoby navštívit ho neprohloupíte, najdete tam vlastně zdravým bejzu všechno, co hledáte asi.
0: Až na tu dálku, no, prostě.
1: Je to.
0: To je
1: ani
0: most.
1: Ani nevnout.
0: Vždycky most, kamo.
1: Jo. Ale pamatuješ, jak vlaky jezdily do mostu 7 minut?
0: Jasně, no.
1: Se Svinova, no.
0: Jasně, no.
1: Dobré, hej. Jsme dost dlouzí, takže stále posloucháte Fatal Terror, Elvis Asifona a Americana.

0: Stále posloucháte Fatální teroristi na Fresh Radio. My jsme se přehoupli do druhé hodiny a vystřídal se set, tentokrát z Beats for Love, pro změnu.
1: Pro změnu z Beats for Love.
0: A jsou jimi dvojice Agresor Banks. U nás velmi populární, myslím, že stejně jako Amerikané.
1: Jasně.
0: Takže nás čeká další hodinka Neurofunku. No a my si také potom řekneme v dalším vstupu něco o Fabriku, co nás čeká, ale my ne. A
1: v téhle sezóně.
0: Jak to tady bude.
1: Tak. Takže se na Freshi posloucháte Fatatero Show s Elvisem Sifónem a Agresor Banks.
0: Yeah. Fresh DJs.

0: DJs.
1: Tak jsme zpátky, posloucháte Fatal Terror.
2: Ano, stále jsme tady.
1: Stále jsme tady a posledním naším úkolem je dnes si vlastně říct něco o Fabriku a jak to vypadá, bude vypadat v téhle sezóně.
2: To už je která naše sezóna? 12.
1: Ale teď už jenom 12. jako my dva, když ten klub jakoby provozujeme, tak děláme 12. sezonu.
2: Ale celkově to je 27. sezóna klubu Fabrik.
1: Celkově je to 27. sezóna klubu Fabrik, přesně tak.
2: Je to tak. To je let.
1: To je let, no.
2: To je let.
1: To už je dospělej, hele.
2: Tak do 30 to určitě dotáhneme, ne?
1: Jo.
2: OK, no klub Fabrik měl po Beats for Love a After Party s nějakou pauzu.
1: To je klasická letní pauza, kdy do klubu opravdu nikdo nechce chodit, takže ano, máme standardně zavřeno.
2: Vlastně. Ano, už víte, že vlastně od května se rozjíždějí Lounge and Garden, kde je Fabrik otevřený zdarma a spíš je to taková jako pohoda jazz, pivečko na zahrádce, grilovačka a nějací DJs potom večer. Občas se to jako pěkně protáhlo teda.
1: Jo, to, no, to řekni to správně, občas to pěkně zvrhlo.
2: Není možná jakoby úplně takový důvod v tom pokračovat v září a říjnu, protože už to počasí přeci jenom se bude kazit, ale Bůh ví, třeba nám tady něco jako přistane a
1: uvidíme, hlavně myslím, že zima, takže to je pohoda.
2: Ale otevřený ohýnek na zahradce je taky dobrý.
1: Tak, aby jsme se dostali k tomu programu, ano, otevřený ohýnek na zahradce je samozřejmě super, že? Pokud tam fréři nehazí palety, na kterých se má sedět. Nás vlastně čeká, myslím si, že docela dobrý podzim, Brown Bassovi.
2: To určitě. Otvíračka je tento pátek, 4. Jo, 4. ano.
1: Už a poprvé je to rovinka.
2: Myslím, že po dlouhé době.
1: Já myslím, že poprvé, že jsme vždycky otvírali dravíka.
2: Tentokrát to bude rovinka s našimi kamarády Tokátkem a Chrisem Sadlerem, takže vás možná drum and bassové posluchače tohle vůbec nezajímá, ale pokud chcete jenom jít do Fabriku se prostě pobavit s přáteli a je vám jedno v podstatě, jaká kvalitní hudba hraje, tak jste samozřejmě

0: Vítání. No a pro vás, dramikáře zarputilé, tady je hned další pátek a ano. To Culture Shock.
1: Let's roll warm up.
0: Ano. Tam ten předprodej celkem jede, protože už jede nějakou dobu, takže tam bych neváhal skoupit vstupenky, protože se může stát, že to bude za chvíli vyprodáno.
1: Tak pak nás čeká Slim Slam.
0: Pak nás čeká Slim Slam. Tentokrát jsme Zařijovi Slim Slam pojali velice neurofunkově.
1: Ano, tak jak to má být.
0: Ano, takže přijedou Teddy Killers, kteří aktuálně teda z toho neurofunku trošičku ubíhají, ale pořád to je jakoby pekelná nálož. Nevím, jestli jste stihli, jak udělal jeden člen Teddy Killers 50 remixů na ty nejslavnější tracky od The Prodigy. Uh-huh. Je to skvělé. Pak jsem klukům psal, tyjo, tak aspoň 10 z toho bych potřeboval. Ne, to nikam dávat nebudem. Takže kdybyste tohle nahoru chtěli slyšet live, tak určitě na Slim Slam tam doražte. Předprodej začal tuším předevčírem. A začínají lístky mizet, neříkám, že je to vyprodané, ale je potom velká sáňka a je to možná i právě proto, že nás navštíví další mladý, velice nadějný a skvělý producent, který se říká Skrymor.
1: Jo. To je někde tam z toho, ne? Z Nového Zelandu nebo někde, ne?
0: Skoro, to trefil. Aktuálně žije v Polsku.
1: Okej.
0: Okay. ale není Polák. Není Polák.
1: A tak je co je?
0: Já si myslím, že jeho rodiče jsou původem z Běloruska.
1: Ty vole, kde se na to přišel?
0: No, nevím. Hele, z Nového Zelandu jsou Pairapus.
1: Jo, tak možná, jo, tak jsem to spadl.
0: A ti jsou jako, to je dělo, no. Takže Pairapus, až zase jakoby pojedou přes zimu někde přes Evropu, tak bych je určitě do fabriku stáhl, protože to je skvělá hudební nálož, jako tvrdý.
1: Tak jsme tady měli, no.
0: Jo, tvrdý, opravdu tvrdý mainstream a hoši.
1: Dobře míchaný tvrdý mainstream.
0: No, hoši neustále dělají nové a nové tracky, jsou to samé bangry, hrajou to ty největší hvězdy, takže jako tohle z toho určitě stojí za to. No, takže to je Slim Slam Drum, který nás čeká 25. září v klubu Fabrik. Dále v říjnu, nevím, jestli už to můžeme zveřejnit. Asi,
1: no,
0: asi
1: můžeš ještě to zveřejnit tak jenom jako obalem.
0: Obalem chystáme party LQDT, nebo Liquidity, na které dáváme prostor více tanečním projektům a přijede jeden ze zástupců tanečního drum and bassu, ale takového jako toho ostřejšího, jako no. Zatím to nemůžeme zveřejnit, protože ještě nemáme schváleno.
1: Schválený plakát nebo podepsaná smlouva?
0: Podepsaná smlouva je, ale není schválený plakát, ale tohle z toho určitě o to bude zájem. No a co jsem tam ještě tak viděl, tak Bea pojede svoji tour po České, možná i jiných republikách, takže tu bychom taky měli ve fabriku hostit, bude se chystat vánoční Slim Slam Drum a samozřejmě teďka byla velká otázka, dneska to zrovna šlo všemi sociálními sítěmi, jestli bude Forbidden Society Label Night.
1: Takže my vám můžeme říct, že bohužel bude.
0: Bohužel pro všechny ostatní promotery, kteří se v tom víkendu chystají něco dělat, protože Forbidden Society Label Night historicky za poslední, tuším, 4 nebo 5 dílů byla vyprodána.
1: Ano.
0: A Indra nám tam určitě nachystá něco speciálního.
1: No, to bude hodně special.
0: Takže na to se určitě těšte.
1: 20. listopadu.
0: 20. listopadu si zapište. Forbidden Society Label Night se bude konat a informace budou venku velice brzy.
1: Tak a potom už nás čeká jenom prosinec a v prosinci máme dva dramíky.
0: Ano.
1: Ano, a to samozřejmě klasický vánoční Slim Slam Drum 25.12., ale 11.12., takže těsně před Vánocema de facto, týden nebo 10 dní, 13 dní před Vánocema vystoupí, nebo tady zahajou naši oblíbenci z Olomouce Hupiťáci.
0: A možná si někoho přivezou.
1: Oni si určitě někoho přivezou.
0: No, ale pak si zapomněl ještě na jednu prosincovou a to je Silvestr.
1: Jo, tak jasně, Silvestr už není prosinec, protože půlka kalby proběhne druhý den.
0: Hlavní část, takže Silvestr ve fabriku s Neurotikem, to si určitě taky můžete zapsat. No a pak nás čekají 90 v lednu a...
1: To je první víkend, ježiš, to letí, kámo, my tak rychle starneme.
0: zase ty tracky budou o rok starší.
1: Jo, ty tracky budou zase o rok víc křupat.
0: No. Takže to je to, na co se můžete těšit ve Fabriku. My vás samozřejmě v průběhu budeme informovat o dalších detailech. A budeme se na vás těšit, protože zase ve Fabriku možná uvidíte něco nového, co jste ještě neviděli.
1: Třeba jo, ale třeba taky ne.
0: A třeba taky ne.
1: OK, stále posloucháte Fatal Terror Show, Aggressor Banks.
2: Fresh DJs.

0: Takže to bylo Fat Antenu Show na Fresh Radio, od nás je to dneska vše.
1: Moc jsme toho nenakecali, ale když jsme kecali, tak jsme kecali hodně.
0: Já si myslím, že jsme to nakecali až, kámo.
1: No jako jo, občas by se dalo mluvit i hodinu, že?
0: Jasně, když se to baví, že?
1: Ale musíme nechat prostor i té hudbě, které jsme doufám pro vás prostor nechali, abyste si to užili. No a můžete si těšit na příští týden, kdy nás vystřídí i kolegové.
0: Nebo kolegyně spíš.
1: To uvidíme, vlastně v tom máme teďka trošku guláš, já si myslím, že by to měla být Beata z Abelin.
0: Ale žádný guláš v tom není, jako po nás by měla být Beata z Abelin.
1: Super.
0: A takhle to i podle mě bude.
1: Tak to je skvělé. Těšte se na dívčí power.
0: Ano, power.
1: A my se s vámi zase uslyšíme za měsíc.
0: Těšte se na dívčí flákance, hele. Takže jste mějte krásně a skládejte drum and bass.
1: Čau.
0: Čau.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
13: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Čus našel. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stí

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

cích kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Vuitton, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci.

Oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

0: Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Yeah.

0: Fresh Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posedá.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Fresh night.

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

tohle je Mike. Wow. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože...

0: prostě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská, první třída. Ve vysokých stěnách prosklený

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Jsem zvědavej na ten. Jsem zvědavej na ten.